0: Víš, co je na Prioru nejlepší před začátkem školy? Ta obrovská nabídka.
1: Přesně. Tušky, sešity, penály, nové přezůvky i stylové aktovky. Prioru vždy najdu kompletní výbavu do školy.
0: A mně vyhovuje, že všechno koupíme na jednom místě.
1: To ano. A navíc ve vybrané dny se slevovou kartou ušetříme 20%.
2: Prior je tady totiž pro vás.
3: Mne chlepek.
4: Otužuj se.
5: Berhořčík.
6: Zkus půst.
4: Víc bílkovin.
7: Méně cukru.
8: A adaptogeny.
9: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?

0: Víš, co je na Prioru nejlepší před začátkem školy? Ta obrovská nabídka.
1: Přesně. Tušky, sešity, penály, nové přezůvky i stylové aktovky. V Prioru vždy najdu kompletní výbavu do školy.
0: A mně vyhovuje, že všechno koupíme na jednom místě.
1: To ano. A navíc ve vybrané dny se slevovou kartou ušetříme 20%.
2: Prior je tady totiž pro vás.
3: Nech lepek.
4: Otužuj se.
5: Ber hořčík.
6: Zkus půst.
4: Víc bílkovin.
7: Méně cukru.
8: A adaptogeny.
9: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
10: Hi, this is Ed Sheeran.
11: Hi, this is Madonna.
12: Hey, this is Ava Max.
13: All the hits.
2: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a požadu.

jako je třeba teď. Mám 1000 otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek. Z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili.

0: Víš, co je na Prioru nejlepší před začátkem školy? Ta obrovská nabídka.
1: Přesně. Tušky, sešity, penály, nové přezůvky i stylové aktovky. V Prioru vždy najdu kompletní výbavu do školy.
0: A mně vyhovuje, že všechno koupíme na jednom místě.
1: To ano. A navíc ve vybrané dny se slevovou kartou ušetříme 20%.
2: Prior je tady totiž pro vás.
3: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
4: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
3: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
5: Tisknu levně CZ.
6: Náplně hned.
7: Hit Radio.

0: Ano, prosím.
1: Ahoj, umíš zkrotit stroj?
0: Co je to za otázku?
1: Důležitá. Ve Folman Metal Works v Plané nad Lužnicí právě hledáme nástrojáře, seřizovače, specialisty robotizace a mistry výroby.
0: Proč bych měl jít právě k vám?
1: Můžeš se tu spolehnout na zázemí jednoho z největších strojírenských podniků na Táborsku. Fajn kolektiv, férové ohodnocení, týden dovolené navíc, příspěvek na stravování.
0: Kde zjistím víc?
1: Na práci v Plané.cz. A pak ukaž, kdo koho zkrotí.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
4: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
3: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici z Myšína.
5: Tisknu levně CZ.
6: Náplně hned.
7: Co to zas po pájsku je za pikle?
6: Pikle? Ale ne, pikl.
7: Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
8: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
9: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
10: Pak hrnky, flešky, kufříky,
9: vyměním za kuponky.
10: Škola volá!
11: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
12: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
13: Ukončujete základní školu? Chcete dál kvalitně studovat s následným uplatněním v životě? Právě pro vás je tady Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, kde jsou pro vás připraveny tyto maturitní obory. Mechanizace a služby, veterinářství a zahradnictví, rostlinolékařství. Najdete nás na Rudolfovské v Budějovicích. Více na www.soscb.cz.
14: Společnost Hydrokov hledá nové kolegy do svého týmu. Možná vás zaujme nabídka třeboňské společnosti,
15: která momentálně hledá řidiče nákladního automobilu a obsluhu pásového rypadla.
14: Na požadavky a nabídku mrkněte na www.hydrokov.cz. Hydrokov, my v tom neplaveme.
16: Poslední táborák léta?
17: To jo, ale

0: party na Hit Rádiu. Léto je lepší s Hit Rádiem. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
2: Co to zas po pájsku je za pikle?
3: Pikle?
2: Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
0: Poslední tábor léta?
4: To jo, ale

0: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi v prvním pololetí vsadili v hazardních hrách téměř 575 miliard korun. Meziročně se objem sázek zvýšil o více než 12% a rostl ve všech hlavních typech hazardu. Na výhrách se hráčům vrátilo téměř 540 miliard korun. Provozovatelé hazardních her potom odvedli na daních 11,5 miliardy korun. Spojené státy hlásí první dvě letošní úmrtí na spalničky. Nákaza se zemí šíří nebývalým tempem. Letos už úřady zaznamenaly téměř 2800 případů. Obě oběti z Pensylvánie nebyly očkované. Počet případů spalniček je v USA nejvyšší za posledních 35 let. České volejbalistky si na mistrovství Evropy zajistili postup do osmifinále. V Brně porazili Ukrajinu 3-1 a ve skupině si připsali třetí tříbodové vítězství. Nejlepší českou hráčkou byla z 21 body Monika Brancuská. Česko už nemůže skončit mimo postupovou čtveřici. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Nová čtvrť v Písku je o krok blíž. Město vybralo investora, který v části bývalých Žižkových kasáren postaví Pražskou bránu. Vyrůst to má 7 bytových domů s několika stovkami bytů pro zhruba 900 lidí. Počítá se i s mateřskou školou a městským bytovým domem. Celá čtvrť by měla být hotová do roku 2036. Kouknem na počasí, po ránu místy polojasno, přes den ale dorazí mraky, nevyhneme se občasnému dešti a někde se může i zabouřit. Naměříme do 25 stupňů.
5: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopy z Hroznovky v Budějicích.
6: Jopy, Jopy, Jopy.
7: Hit Radio. Snídaně šampionů.
3: Je středa, minuta po šesté, my vám přejeme krásné ráno, s vámi Michal Knejp, David Jošt.
8: Ahoj, letí to neskutečně, už je středa.
3: Letí to strašně, akorát my se tady, Davide, tak trošku rozpadáme. Já jsem si v pondělí stěžoval, že mám rýmu, to se mi pořád drží.
8: Jak si na tom?
3: Já přijdu, pořád stejný, já přijdu sem a David mi říká, já říkám Davidovi, jak je, a David, mě bolí oko a škrábe mě v krku, no. Takže myslíš, že to dáme do toho pátka, nebo?
8: No, snad to nějak doklepem, no.
3: No tak budeme rádi, když nás tam podpoříte vy, kdo jste si nás pustili k tělu. Krásné ráno všem, no a hity nachystaný Macklemore, Ryan Lewis, Ray Dalton, to všechno pro vás teď.
1: Hit Radio Factor.

0: Gracie Abrams. 6:09, tohle je středeční Hit Radio, posloucháte Snídaní šampionů, hezké ráno. Začneme vzpomínkou na jednu z nejvýznamnějších zpěvaček v historii, Dolly Parton. Pokud jste náhodou ještě nešli od včerejška okolo internetu, tak tahle osobnost vyrazila včera na cestu do hudebního nebe.
1: Je to tak, je to jedna z největších zpěvaček country hudby v historii.
0: My jsme tady o ní našli samozřejmě nějaké zajímavosti, které by vás mohly bavit, tak třeba, že zpívat začala už v dětství v kostele a v lokálních rádiích, taky, že napsala a naspívala stovky skladeb Island in the Stream, Coat of Many Colors, I Will Always Love You, kterou mimochodem později celosvětově proslavila Whitney Houston, prodala přes 100 milionů desek a získala 11 cen Grammy.
1: Mě zaujala informace o tom, že vyrůstala v chudých poměrech a že byla ze 12 dětí.
0: 12 dětí. No tak pojďme si ji připomenout. Pojďme si ji připomenout, pokud náhodou nevíte, o koho jde, tak jeden z jejich nejznámějších hitů, Jolene. Tak zdravíme tam nahoru a děkujeme za všechny písničky. Dolly Parton na Hit Radio 6:10. Hezké ráno.

0: Naskok do Itošky, tohle jsou Måneskin na Hit Rádiu v 6:20, hezké ráno. Máme prý zapomenout na třetí kafe z benzínky nebo otevřený okno do kořán, protože vědci tvrdí, že nejlepší záchranou před mikrospánkem je obyčejná žvíkačka.
1: Ale...
0: Podle výzkumu monotónní pohyb čelisti stimuluje nervovou soustavu a drží mozek víc fresh než energetický nápoje. Žvíkání zapojuje trojklaný nerv, což zvyšuje přísun kyslíku do hlavy.
1: Aha, takže v tom nehraje roli intenzita žvíkačky nebo chuť.
0: To tady nepíšou, možná, ale taky, tak protože víme, že když si dáš žvíkačku, třikrát žvíkneš a je to bez chuti, tak... Ale hlavně, myslím si, že je super, že žvíky jsou o dost levnější, teda než nějaký energeťáky. Takže vlastně povinná výbava v autech žvíkačky. Já vidím, jak tě zastaví ta policejní hlídka a ptá se tě, pane řidiči, předložte povinnou výbavu k vozidlu. A já teďka, když o tom přemýšlím, tak nevím, jestli bych to dal jako dokupy.
1: Tak já určitě nemyslím tak... si, že tam je lékárnička.
0: No, ty žvíkačky teda, to jsme si řekli. Nějaký žárovky, když dneska si toho moc nevyměníš na těch nových autech.
1: To ne, no.
0: Trouhelník. Tak si říkám, ty papíry máme odevzat kde? To se možná neměli pouštět tady do toho tématu, Davide.
1: Představ si, že tě kontroluje ten policajt a říká, jo, žvíkačky máte, dal byste mi jednu?
0: Ale hlavně my jsme zapomněli na nejdůležitější věc, která je povinnou výbavou,
1: no,
0: a to je... Hit Radio samozřejmě, Nelly Furtado, Rea Garvey za malou chvíli, no a pro vás, kdo nás hledíte v autě, tak neusněte, my vám přehodíme aktuální dopravu, ať víte, jak to jezdí.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Ternu nyní v akci. Jihočeské mléko trvanlivé plnotučné. 1 litr s aplikací Ternotrefa za 12,90. Birgo Vital 0,5 litru za 14,90. Ryze české Terno. Čím více jezdíte, tím méně platíte. To je IDSka. Nový integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Cestujete každý den do práce nebo do školy? Pak právě pro vás je určeno nové předplatné jízdné, které vám může cestování výrazně zlevnit. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nakupte plotové tvárnice bez muro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice bez muro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách DEK. Více na DEK.cz.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
6: Schořela mi kulma.
7: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
10: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
9: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
11: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
12: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou. Řešení je úvěr od Acema.
13: Ale já potřebuju půjčit hodně.
12: Řešení je Acema.
13: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
12: Řešení je Acema.
13: A co když potřebuju 20 milionů?
12: Řešení je Acema.
13: A 30?
12: Acema.
13: A 40?
12: Acema.
13: A 50?
12: Acema. Jde to i bez banky.
13: Hele, nezaseko ses?
12: Ne.
14: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
15: Víš, co je na Prioru nejlepší před začátkem školy? Ta obrovská nabídka.
16: Přesně. Tušky, sešity, penály, nové přezůvky i stylové aktovky. Prioru vždy najdu kompletní výbavu do školy.
15: A mně vyhovuje, že všechno koupíme na jednom místě.
16: To ano. A navíc ve vybrané dny se slevovou kartou ušetříme 20%.
17: Prior je tady totiž pro vás.
18: Největší nabídka školního sortimentu na Seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
19: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči, dávejte si velký pozor, v Českých Budějovicích v ulici Na Sadech se propadla vozovka. Silnice je proto dočasně zúžená. No a pozor taky v Táboře, kde je zavřená Mírová ulice.
20: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Faktor.

0: Tohle jsou hity Nelly Furtado a Rea Garvey, Hit Radio, 6 hodin 30 minut. Krásné středeční ráno s vámi Michal a David. A David má opět ranní update.
1: Ranní update.
2: Britský řetězec Mark & Spencer rozšiřuje spolupráci se Zalandem. Německá firma mu nově zajišťuje internetové objednávky ve 22 evropských zemích. Firma si o toho slibuje rychlejší doručování a vrácení zboží i snížení nákladů na logistiku. Ve věku 80 let zemřela legenda country hudby Dolly Parton. Autorka hitů jako Jolene nebo I Will Always Love You patřila k nejslavnějším americkým zpěvačkám historie. Na její počest budou v USA vlajky spouštět na půl žerdi. Taxíky bez řidičů míří poprvé do Evropské unie. Waymo začne v Mnichově testovat své autonomní vozy a komerční provoz chce spustit do konce roku 2027. Německo se tak stane jeho prvním trhem v EU.
0: Já si myslím, že to je super nápad, Dave. Konec poslouchání životních mouder od cizího borce ve 2 ráno.
2: No.
0: A mě by zajímalo, jestli patříte vy k lidem, co si v taxíku rádi pokecají, anebo celou cestu koukáte do telefonu a doufáte, že se vás řidič ještě cizím jazykem na nic nezeptá.
2: Bečko je správně.
0: Bečko je správně. Správně. Ono, jak bývá to, nemluvte za jízdy s řidičem v autobusech, tak možná by nebylo špatný se dát na čelo třeba nemluvte za jízdy
2: s cestujícím,
0: ano.
2: Hlavně, jak řekneš tomu robotu, ať přepne rádio na Hit Radio, že to asi nepůjde.
0: Tak on tě asi bude poslouchat.
2: Jo.
0: Asi jo.
2: Tak jo, tak snad jo.
0: No tak snad jo. No tak snad třeba i Lunetici by si tam zahráli. Ať je hudba tvůj lék, to je srdcovka, kterou jsme pro vás vybrali my dva. No a připomínáme, že srdcovky vám hraje Jirka Pelnář mezi 12. a 13. Je jich 5. A jednu, jako klasicky vybíráte vy, tak si něco po 12. přejte. Teď Lunetice na Hit Radio, hezké ráno.

0: Tohle jsou Linkyni, tohle Hit Radio, 8 minut po půl sedmé, přejeme fantastické středeční ráno. Davide, ty se budeš v sobotu ženit, my jsme se tady o tom už bavili, budeš vlastně první tady ze studia ve svazku manželském, jak se na to těšíš, člověče?
1: No tak těším, ale samozřejmě nějaká mírná nervozita tam je.
0: Já tady mám nějaký tipy, jak zjistit, jestli manželství vydrží. Vědci dali dohromady pár tvrzení, že to krachne, jo, takže...
1: Nevím, jestli jsme si radši neměli tady ten stůl připravit dopředu, aby jsme tady ještě něco nezjistili.
0: Tak zkusíme, jo. Tak... Větší pravděpodobnost, když jsme se dali dohromady před třicítkou, máme dvě dcery, naše děti jsou hyperaktivní a na dětských fotkách se mračíme, tak to vypadá, že jsme rozvodem ohrožení víc než jiní, takže vy nemáte děti, dali jste se dohromady ale před třicítkou a ten zbytek, tak asi smějete se na fotkách, ne?
1: No, čas od času.
0: Čas od času, takže si myslím, že to bude naprosto v pořádku. Davide, jak vůbec vypadá příprava na sobotní svatbu? Co tě ještě čeká? Dneska je středa, tak co tě čeká?
1: Hele, já už mám jenom jeden velký úkol, jasně, asi dvou, co jsem dostal od přítelkyně zadáno, takže potřebuji si dojít ke kadeřnici. Tímhle zdravím kamarádku Páju, ke které zítra ráno jdu.
0: A počkej, to vypadá dobře, ty vlasy?
1: Jseš hodnej, ale moje partnerka si myslí něco jiného.
0: No a jinak vy to místo, jak to máte? Vy to máte pro nejatý od pátku do neděle, asi klasika.
1: No hlavně to je venkovní prostor a pokud meteorologové tentokrát výjimečně se nemýlí, tak budeme mít co dočinění s deštěm.
0: Jasně, no a ty normálně v pátek ráno vysíláš, že jo?
1: Je to tak.
0: Budeš tady.
1: Takovýhle jsem srdcař.
0: No, tak to jsem potřeba slyšet, tak jo. Za chvíli Leony, Nickelbacka, taky aktuální doprava, hezké ráno.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Jedna krátká zastávka, tisíce dobrých důvodů. V prodejnách Travel Free na vás čeká svět plný překvapení. Ikonické značky, unikátní sortiment a radosti, které jinde nenajdete. U nás vždy objevíte něco navíc. Travel Free, vyplatí se zastavit.
6: Město lidem, lidé městu. Jedno město, tisíce úsměvů, jedinečná atmosféra. Kapely, DJové, divadlo, dětský program a gastrozážitky. Ulice plné života a oslava léta. A to vše bez vstupného. Město lidem, lidé městu. 28. a 29.

0: kamarádi.
1: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4.
2: Jsme smluvní partneři většiny pojišťoven.
1: www.euautoservis.cz.
3: Atención!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Jopi, jopi, jopi, milujem jogurty a jsme úplně nadšení, že máme jogurty mražený.
7: Mražené jogurty Jopy chutnají úplně každému.
8: V prodejni Jopy v Budějicích si vyberete vaši zamilovanou chuť.
9: Lentilky, čokoládu, jahody. Mňam!
8: A odcházíte s lahodným mraženým jogurtem, který budete chtít ochutnat zas a znova.
7: Hledejte červené dveře a přijďte si schladit chuťové pohárky do Hroznovky v Budějicích.
6: Jopy, Jopy, Jopy.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
13: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Na možné kolony a taky na zdržení se dnes ráno připravte na příjezdovce do Českých Budějovic směrem od Krumlova. Na křižovatce v Plané u letiště se dál projíždí, ale jen kyvadlově.
14: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
15: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: 6.51. Takhle vám hraje středeční Hit Radio. Tohle je snídaně šampionů, hezké ránko. Představte si, že vám šéf ráno na ruku připne náramek a pokaždý, když vás v práci naštve kolega nebo dostanete lehký stresík z nového úkolu, tak jemu to pípne na mobilu. Zní to hrozně, ale zahraniční firmy začaly tohle testovat. Náramky, které v reálném čase měří tep i hladinu stresu a data posílají rovnou nadřízenému.
1: Takhle, v ideálním světě můj šéf vidí, že jsem nervózní a nepřidává mi další práci. Tak. Takhle by to mohlo fungovat.
0: Ano, ono to odvodění je super, je to boj proti syndromu vyhoření, tak proto to nasazují ty náramky. Já teda osobně bych dostal spíš syndrom vyhoření z toho, že to mám nějakou takovou blbost na ruce, jo. Ale říkám si, že by to možná bylo super, kdyby to bylo oboustranný. No. Kdybychom my s tím náramkem mohli poznat, kdy je náš šéf v klidu. Což je u šéfu občas těžký, pojďme si říct.
1: To je pravda.
0: Kdybys viděl, že stres u šéfa je v pohodě, že si můžeš dojít pro přidáno. Mimochodem poslouchá náš šéf v kanclu Davide, nevíš, jak to je?
1: Já ti snad ani nevím.
0: Miles Smith, nice to meet you, tohle se vás koupí v 6.52 ráno.

0: time.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
4: Marshall hlásí, do Géčka přijede tlapková patrola. Těšte se na den plný zábavy pro malé i velké. Čekají vás Xbox kiosky, workshop zvířecích stop, psí a dinosauří soutěže, oblíbený maskot Marshall a spousta dárečků zdarma. Už 5. září od 10 do 17 hodin v Géčku v Českých Budějovicích.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi jsou se svým zdravotnictvím výrazně spokojenější než většina Evropanů. Spokojenost vyjádřilo 74% Čechů, evropský průměr je přitom jen 56%. Důvěra v české zdravotnictví navíc v posledních letech roste, ještě v roce 2024 mu věřilo 68% lidí, loni už 70%. Používání pyrotechniky na fotbalových stadionech by nově mohlo být trestným činem. Zpřísnit se mají také postihy za zahalování obličeje. Chystaná změna počítá i s rozpoznáváním obličejů a digitálním registrem lidí se zákazem vstupu na zápasy. Vládní koalice chce návrh předložit už v září. Miloš Zeman znovu připustil možnost kandidatury na prezidenta. Podle svých slov je v pokušení a voliči se mají nechat překvapit, jak se nakonec rozhodne. Bývalému prezidentovi je nyní 81 let. Pokud by skutečně kandidoval a uspěl, do úřadu by nastupoval ve 83 letech. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Děti se vyšetření v budějické nemocnici bát nemusí. Nově jim s tím pomáhají pohádkoví hrdinové. Při magnetické rezonanci si můžou pustit třeba Mickeyho princeznu Ariel nebo postavy z Marvelu a Star Wars. Speciální videa je zabaví a hlavně pomáhají, aby během vyšetření vydrželi v klidu. Často se tak obejdou i bez anestezie. Končím počasím na jihu. Dneska bude podobně jak včera. Oblačno až zataženo, místy přehaňky a denní maxima mezi 23 a 25 stupni.
8: Jopi, jopi, jopi.
9: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
8: Jopi, jopi, jopi.
10: Snídaně šampionů. A my pokračujeme, startuje další hodina, 2 minuty po 7 vám přejeme hezké ráno, s vámi Michal Knejb, David Jošt.
6: Krásné ráno.
10: A skvělá muzika, Alex Warren, Ordinary, taky Kaskáda, tím začíná tato hodina, hezké ráno.
1: Hit Radio Faktor.

0: Zitrádia přejeme krásné ráno, Alex Warren Ordinary, 7 hodin 8 minut. No tak jsme si všichni mysleli, že umělá inteligence nejdřív sebere práci lidem v kanclu, jenže chyba lávky, na pole vyrazil první plně autonomní traktor bez řidiče.
1: Už jsou tady.
0: Je to tady, ten traktor jo, má v sobě 6 párů stereokamer a umělou inteligenci, která umí rozeznat překážku na centimetry. Ten farmář ho prostě doveze na pole, zmráčne čudlík na mobilu a jde domů. Hotovo vymalováno. Je to vlastně takový konec romantiky venkova, kde místo traktoristy uvidíme jenom blikající krabici s antenou. To je všechno, jo? A to se nám traktoristi smáli, že AI nahradí nás kancelářský krysy. Je no, to tady.
1: Shodou náhod jsme ještě před chvílí mluvili o tom, že do Německa míří první autonomní taxíky. Mm-hmm.
0: Jakože by se ten traktorista nechal dovíst na to pole ještě tím autonomním taxíkem, aby to bylo kompletní, jo. Tyjo, co to je za dobu? Co to je za dobu? Tak schválně, jakou práci, kterou nemáte rádi, byste i hned s radostí předali robotovi? Co by to bylo? Co by to bylo za tebe?
1: Těch by bylo. Za mě by to bylo třeba praní a potom věšení prádla.
0: Máme to úplně stejně, jo. Konkrétně tenhle celý proces od toho, kdy ze mě někdo sundá třeba to špinavý prádlo, až po to, co by ho složil pěkně vyvoněný do skříně, vyžehlený, jo. Tak na to bych si takovýho AI plechovýho otroka i koupil. I hypotéku bych si na něj vzal, čověče. Tak co je ta práce, kterou nemáte rádi vy? Na co byste si rádi koupili nějakého robota? Tak to nás zajímá, dejte nám vědět na 777-937-777. Máme WhatsApp, když nám to nahrajete jako hlasovku, budeme rádi. Stačí nám to samozřejmě, když nám to sem pingnete jako SMS-kou a my k vám posíláme další hity. Miraj, Trips, dokola, tohle je Hit Radio, krásné ráno.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

0: Čtvrt na 8 minuta navrch, dáváte si středeční Hitradio snídaň šampionů. Bavili jsme se tady o tom, že na pole právě vrazil plně autonomní traktor bez řidiče, řízený umělou inteligencí, nová doba. A my jsme se tady s Davidem shodli, že bychom brali všema 10 robota, co by za nás dal špinavý prádlo do koše, vyžehlil a složil do skříně, že by si teda naše holky odpočinuli.
1: Kdyby uměl ještě vyprat, kdyby si naše holky odpočinuli, to je dobrý form.
0: To je strašný. Tak jakou práci byste vy s radostí předali robotovi? Na to jsme se vás ptali. Přišla nám hlasovka od Míry.
2: Nazdar faktoráci. Jsem elektrikář, moje práce mě baví, ale je pravda, že bych AI přenechal celý pondělí, když se takhle pěkně povede víkend. Přeju pěkný den.
0: Je vlastně pravda, že si myslím, že všichni doteďka posloucháte, že byste svoji práci, klidně, kdyby šlo udělat třeba klona, jo, představ si, že máš svýho klona, Davide, že bys prostě chodil jako obden, jo, že jednou bys tady byl ty a další den by tady byla nějaká plechová potvora, jo.
1: Třeba jsem teďka ten klon.
0: Davide. Další zpráva od Veroniky. Čauky, mně by se líbil robot, který by za mě uvařil nebo alespoň uklidil kuchyň. Jen tak mimochodem, kde zase lítá Jasmin. No tak pojďme na tu první část zprávy, to by mě taky bavilo. Já bych to přál své polovičce.
1: A teďka pojďme na tu druhou část.
0: Pojďme na tu druhou část. Takhle, mohli jste nám říct jinak, že vás my dva nebavíme. Jasmin bude zpátky v pátek.
1: Někde na dovolený, pokud se
0: na dovolený, ale já ani nevím, kde čověče.
1: Tak se jí v pátek zeptáme.
0: Tak Verčo, napiš v pátek a další zpráva. Ahoj, já teda úplně nejvíc nesnáším uklízení drobotin a odložených věcí po domě. To je pořád dokola. Začneš v koupelně, než dojdeš do obýváku přes kuchyni, tak se zase můžeš vrátit do koupelny, protože už tam zase někdo nechal něco položené na vyhození.
1: Jenomže od takovýhleho robota si myslím, že jsme ještě dost daleko, že by dokázal jako zanalyzovat tu místnost a vědět, kam co dát.
0: Ty jsi to teďka řekl a vědět, kam co dát. Opravdu tady možná je umělá inteligence, David. To napsal Martin a napsal za to PS, chci soutěžit, to krmivo se hodí. Vy jste spojili víc věcí dohromady v těch zprávách.
1: Tak s užitečným takzvaně.
0: Už za nějakých 10-15 minut je tu rychlá pětka. Soutěži budete o kvalitní krmiva Marp, tak si to nenechte utíct. Za chvíli depešáci a taky aktuální doprava. Hezké ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Velkoj malonkot a housedník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
7: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
8: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Úředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
9: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
10: www.dveřepodlahy.com.
11: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
12: Že by ten hnědej... To neděláš dobře s těmi dráty, Vladimíre. Málem tě to zabilo, vidíš to světlo na konci tunelu? To nám zapojil Delnet. Pamatuj, když elektrikáři, tak Delnet. Když inteligentní elektroinstalace, tak jedině Delnet.
13: Jak to říkal? Jo, když elektrikáři, tak Delnet.
14: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernove-městečko.cz.
15: Ano, prosím.
16: Ahoj, umíš skrotit stroj?
15: Co je to za otázku?
16: Důležitá. Ve Folman Metal Works v Plané nad Lužnicí právě hledáme nástrojáře, seřizovače, specialisty robotizace a mistry výroby.
15: Proč bych měl jít právě k vám?
16: Můžeš se tu spolehnout na zázemí jednoho z největších strojírenských podniků na Táborsku. Fajn kolektiv, férové ohodnocení, týden dovolené navíc, příspěvek na stravování.
15: Kde zjistím víc?
16: Na práci v Plané.cz. A pak ukaž, kdo koho skrotí.
17: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
18: Teď pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
19: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
20: Pak hrnky, flešky, kufříky
19: vyměním za kuponky.
20: Škola volá!
21: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor na nehodu v Prachaticích. Stala se na náměstí Přátelství, kde se srazily dva osobáky. A opatrně taky na Táborsku v obci Slavňovice, kde taky máme hlášenou nehodu.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz
2: Hit Radio Faktor.
3: Words like violence break the silence, come crashing in.

0: Nico Santos, 7.29, dáváte si středeční Hit Radio snídaně šampionů s Michalem a Davidem, hezké ránko. Za malou chvíli rychlá pětka, nejdřív ještě David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Interiérům začínají místo rovných linií vládnout nepravidelné tvary. Do módy se vracejí měkké křivky, zvlněné okraje nebo asymetrický nábytek. Trend má domácnostem dodat přirozenější a uvolněnější vzhled. Konec srpna je ideální čas pro výsadbu jahodníků. Mladé sazenice mají ještě dost času zakořenit a připravit se na zimu. Při správné péči tak mohou už příští rok přinést bohatou úrodu. Mladý Američan dorazil na pálavu na kole až z Nového Zélandu. Na jižní Moravu ho poslal český kamarád, kterého poznal při cestě do Santiago de Compostela. Doporučený prý nelitoval, pálava a Novomlýnská jezera ho nadchly.
0: To mi řekni, proč člověk z Nového Zélandu jede na kole na pálavu?
2: No tak tenhle konkrétní údajně proto, aby objevil nebo našel smysl života.
0: No to nemohl jet autem. I když možná na pálavu celkově na jižní Moravu je lepší dojet na kole.
2: Navíc při současných cenách benzínu.
0: Pojďme soutěžit. Je tady rychlá pětka s českou značkou prémiových krmiv pro psy a kočky Marp. Máme pro vás další voucher v hodnotě 4000 korun, tak pokud byste chtěli vyhrát, napište nám, chci soutěžit na 777 937 777. Teď další muzika, tohle je Kesha, TikTok na Hit Radio. Hezké ráno. And feeling like P. Diddy, hey, grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city. Let's go. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, 'cause when I leave,

0: rok, tohle je Keša a tohle je středeční Hit Radio. Dobré ráno. Rychlá pětka. A jdeme soutěžit, je tu Rychlá pětka Smarp, což je česká značka prémiových krmiv pro psy a kočky, která ví, že strava má zásadní vliv na zdraví, vysoký podíl masa, podpora trávení, vitalipty a zdravé srsti, no a taky kvalitní a pečlivě vybrané suroviny. No a o voucher v hodnotě 4000 korun si zasoutěží Eva. Evi, hezké ráno.
1: Dobrý ráno.
0: Dobrý ráno, zdravíme do Dlouhého mostu u Liberce na sever Čech. Ty jsi napsala, Mia a Molly chtějí soutěžit o žrádýlko. Tak kdo je Mia a kdo je Molly?
1: Hafani, dva hafani.
0: Dva hafani. No tak pokud zvládneš pět jednoduchých otázek, tak dva hafani se pomějou. Tak Evi, jdeme na to.
1: Super.
2: Otázka první. Pět vteřin na odpověď.
0: Která pohádková dívka ztratila na plese střevíček?
1: Popelka.
0: Ano.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik dohromady dní mají 2 týdny?
1: 14 dní.
0: Ano.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Evi, jaká je největší česká bankovka?
1: 5000.
0: Ano.
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, kolik kruhů je na olympijské vlajce?
1: Já myslím, že 5.
0: Ano. A poslední, pátá otázka. Jakou hodnotu má voucher, o který právě teď soutěžíš?
1: 4000 korun.
0: No je to tvoje.
1: Paráda, super.
0: Slyším velkou radost. Je to radost doma nebo už radost v práci?
1: V práci, kolegyně.
0: Hezký, tak zdravíme kolegyně do práce. Evi, vyhráváš voucher v hodnotě 4000 korun na e-shop krmiva.pučalka.cz. Je to tvé.
1: No super, moc děkuju.
0: No takže pozdravujeme Hafany, Miu a Molly. Zvládněte to v práci a určitě se zase někdy ozvěte. Mějte se, ahoj.
1: No, díky, ahoj.
0: Ahoj.
2: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Swedish House Mafia, John Martin na Hit Radio. Save the World, možná spíš Save the Kapr, velká záchranná mise v Moravském Krasu. Podaří se zachránit rybího vězně Karla, ano nebo ne? Kapr Karel v ohrožení. K tomu víc za chvíli, rozhodně zůstaňte u rádia. I kvůli další parádní muzice, tohle je Eva Farná. Staví se taky Benson Boone, no a i vám, kdo nás sledíte na cestách, řekneme, jak to ve středu ráno jezdí.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
2: Koberce Tábor Měšice.
3: Nyní Koberce Nábytek Měšice.
2: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
3: Dále kusové koberce i PVC.
2: Bytové doplňky, nábytek
3: a matrace pro váš zdravý spánek.
2: Koberce Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
4: Na topení, co lepšího bys chtěl, než pelety Energy Pel. Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. Energypel Černá v Pošumaví. Energypel.cz. Jednoduše teplo.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akucí paprskový laser DEWALT s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína? Fína.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 20.

0: Pátkovém koberci?
1: Přímo do pohádky koberců.
0: Rodinná firma koberce Strna Klišov?
1: To jsou kusové koberce z celého světa.
0: Metrážové koberce a běhouny?
1: Kvalitní PVC v rolích?
0: Či vinylové a plovoucí podlahy?
1: Odborné poradenství?
0: Profesionální podlahářství?
1: A víc jak čtvrtstoletí zkušeností.
0: Více na koberce@strnad.cz.
1: Pro každého dobrá rada?
0: Podlahu vždy od Strnada.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda dvou osobních aut se řeší v Prachaticích, opatrně na náměstí Přátelství. A pozor taky ve Strakonicích, kde se pracuje v ulici 5. května, která je teď neprůjezdná.
8: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
9: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Díky, že ráno trávíte s námi, tohle je Benson Boone a tohle je Hit Radio. 7.51, krásné ráno. Zapomeňte na Nema, Česko má novýho hrdinu. V hlubokém podzemí moravského krasu už několik měsíců bloudí kapr Karel a ochranáři teďka řeší, co s ním. Tenhle kapr uplaval kilometry pod zemí a teďka kvůli suchu uvízl v mizící tuňce v jeskyni. A já jsem se tak představil, co si řekli ty jeskyňáři, když ho tam jako uviděli. Ty vole, tady je kapr. No a teďka se řeší, jestli ho zachránit a nebo ne, jo, protože do podběráku se prý chytit nedá, takže by tam k té tuňce musel zamířit rybář s udící kapříka odlovit a pak ho pustit, ale oni se bojí, že když ho vyloví a pustí ho někde jinde, takže by dostal šok ze změny prostředí a že by prostě zemřel.
1: No. No. Tak nebyl by jedinej, jenom pro představu, na Vánoce v Česku skončí na talíři až 2 miliony kaprů.
0: 2 miliony kaprů.
1: A my se tady zabýváme jedním kusem.
0: Hele, takhle, myslím si, že Karel bude rád, když ho z té jeskyně zachrání až po Vánocích.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Nazdar, brácho. Máš problém s mašinou? Hoď to za hlavu. VVS Motopísek vyřešíme servis, gumy, diagnostiku a motorku si můžeme u tebe i vyzvednout. Koukni na www.vsmoto.cz. Tak jedný stopě zdar. VS Motopísek.
2: Škola volá!
3: Chceš výbavu na jedničku?
2: Přijeďte s mámou a tátou do Merkury.
3: Seženete tady úplně všechno.
2: Školní pomůcky, tašky, batohy, věci, natilák i sportovní kroužky.
3: Tak hurá na to!
2: A stavte se i na super oběd a zmrzku.
3: Více na docmerkury.cz.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
5: Skočte si pro melon vodní 1 kg za 14,90 a vepřovou panenku 1 kg za 129,90.
4: Bila. To dobré začíná u nás.
6: Hey, this is Ava Max.
7: All the hits.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Politické strany se před volbami nesnaží získat jen voliče, ale také nové členy. Počty straníků totiž v Česku často klesají nebo v lepším případě stagnují. Podle politologů se některé strany potýkají s personální nouzí a nábor členů se tak stává součástí předvolební kampaně. V minulosti přitom strany volby k získávání nových členů tolik nevyužívaly. Ruský stát může nově dočasně převzít vedení některých tamních firem. Týkat se to může podniků, které podle úřadů dostatečně nechrání kritickou infrastrukturu. Stát tak získá široké pravomoci nad jejich řízením i majetek, včetně cenných papírů a podílů. Nové opatření zavedl dekretem ruský prezident Vladimír Putin. Krádeže v evropských muzeích jsou podle Europolu stále násilnější. Zloději při loupežích používají střelné zbraně, sekery nebo dokonce výbušniny. Za změnou podle policie stojí nové zločinecké sítě, které často nabírají pachatele přes sociální sítě. Nejčastěji se zaměřují na zlato, šperky a další předměty, které je možné snadno zpeněžit. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Nová čtvrť v Písku je o krok blíže. Město vybralo investora, který v části bývalých Žižkových kasáren postaví Pražskou bránu. Vyrůst tu má 7 bytových domů s několika stovkami bytů pro zhruba 900 lidí. Počítá se i s mateřskou školou a městským bytovým domem. Celá čtvrť by měla být hotová do roku 2036. Kouknem na počasí, po ránu místy polojasno, přes den ale dorazí mraky, nevyhneme se občasnému dešti a někde se může i zabouřit. Naměříme do 25 stupňů.
10: Jopi.
11: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
10: Jopi.
12: Hit Radio. Snídaně šampionů.
13: 8 hodin, 2 minuty. Přejeme vám krásné ráno. Davide, už jsem myslel, že to budeš muset zachránit. Já jsem si tak strašně pšiknul, že nemůžu mluvit normálně.
14: Jsi nastydlej, no?
13: No nastydlej. No to je ta změna počasí a zítra má být zase vedro, v pátek 30, v sobotu zase zima, já tě nevím. DJ Semi a Janu Heaven, další songy na start hodiny, taky Lady Gaga a Bruno Mars. Hezké ráno.
0: Hit Radio Factor.

0: Takhle vám hraje středeční Hit Radio. Lady Gaga, Bruno Mars, Diver, Smile, 8 hodin 10 minut. Blíží se to jako noční můra. A zbývá přesně 6 dní. Nový školní rok, dámy a pánové, klepe na dveře. Ale my tady s Davidem máme takovej záchranný plán, protože okamžitě začínáme vám, koho se to týká, plánovat další volno. My totiž víme, že nás posloucháte i vy, koho se škola týká, tak speciálně pro vás, jo, co by vám mohlo takhle ke konci prázdnin udělat radost, zlepšit náladu. Tak 28. září, pondělí, volno. Podzimní prázdniny 28. října, středa, takže možná ředitelský volno na další dva dny a prodloužený víkend.
1: To bylo hezký.
0: Stejně to je věc, co? Prvňáčci se do školy vždycky těší všichni a říkám si, kdy tě to těšení opustilo, Davide, co?
1: Ve druhý.
0: Fakt?
1: Tak je, možná ve třetí.
0: Je teda asi po prvních 5 minutách v první třídě, kdy ti dojde, když si tak rozkoukáš a říkáš si, a to jako tady v té lavici budu takhle sedět dalších kolik? 9, 15, 18 let. A bylo vlastně vůbec něco, na co jsme se na začátku školního roku těšili, třeba pak v té druhé, třetí a další třídě?
1: Tak já jsem se vždycky těšil na ten první den, dva, kdy se ještě neučil.
0: A na kamarády asi.
1: Jasně, kamarádi, taky jsme kecali o tom, co jsme dělali o prázdninách. Ty první dny byly fakt fajn.
0: No a potom to přišlo. Potom jakmile naběhla učitelka s nějakou písemkou z češtiny, z matiky, tak to byl konec. No ale kdo se určitě těší na začátek školního roku, jste vy rodičové.
1: Je to tak, doma bude klid.
0: Doma bude klídeček, tak ještě 6 dní prázdnin, vy to zvládnete, no a vy, koho se škola týká, tak užívejte naplno. Budeme rádi, když u toho budete s námi. Kamrat, Be Mine, to jsou další hity pro vás. 8 hodin 12 minut na Hit Rádiu. Hezké středeční ráno.

0: Čtvrt na devět, dvě minuty k tomu, tohle je středeční Hit Radio. Snídaně šampionů, krásné ráno s vámi Michal a David, no a máme pro vás varování, protože pokud jste na dnešek plánovali romantickou večeři při svíčkách, tak to radši zrušte.
1: Jak to?
0: Statistiky totiž tvrdí, že dneska je oficiálně nejméně romantický den v roce a lidi se nejvíc hádají a rozcházejí. Takže dnes, 26. srpna, je vrchol partnerských hádek a rozchodů za celý rok. Takže co teda dneska dělat nebo nedělat, aby to nebyla Itálie? Máme nějaký rady z pohledu nás mužů? Jasmin tady není, by nám něco řekla, bohužel. Hele, ti, co měli přijít, tady nejsou.
1: A nebo naštěstí, prostě nehádáme se s ní, že jo?
0: Taky máš pocit, že tady je všechno v klidu, takhle po ránu. No tak, jak to převíst teda na ten partnerský vztah? Tak asi se dneska nikoho na nic neptat.
1: Nebo se vůbec nepotkat.
0: No
1: víš,
0: jasně,
1: jako celý den se nevídat, přespat třeba u bývalýho.
0: To by mohlo fungovat, no.
1: Prostě to přečkat nějak.
0: Nějak to, takhle, jako, asi to zvládnete, ne, s tím bývalým. Damiano David, Born with a Broken Heart, taky One Man Show Foundation, Cizí zeď, to všechno tady na Hit Radio a přehodíme i aktuální dopravu. Hezké ráno.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
4: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
3: Sedací soupravy, podpostele, stoly, skříně.
4: Stylový, pevný, bez keců.
3: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
4: Když už bydlíš, tak pořádně.
3: Deflé. Dvě E na konci.
5: Vzpomínáte si na svůj první školní den, nový batoh, čisté sešity a ten zvláštní pocit, že začíná něco nového. Ne všechny děti ale mají možnost začít školní rok se stejnou radostí. V obchodních domech Prior můžete právě teď pomoci dětem z dětských domovů. Stačí zakoupit balíček školních potřeb firmy Wolf v různých velikostech a cenách. Firma Wolf kancelářské potřeby balíčky připraví a Prior je doručí tam, kde udělají největší radost. I malá pomoc může dětem přinést velkou radost a sebevědomější start do školy. Zapojte se od 12. do 26. srpna v obchodních domech Prior v Českých Budějovicích, Strakonicích a Prachaticích. Děkujeme, že pomáháte s námi.
6: Přeboň zve na letní tečku. Poslední prázdninovou sobotu ožije město trhy, sportem, taneční show, tvořivými dílnami i ukázkami modelů parních strojů. Chybět nebudou ani make-up workshopy a program pro malé i velké. Letní tečka. Skvělé zakončení prázdnin v Přeboni. Více na webu i Přeboň.cz.

0: Pojišťovny jsou, hej!
1: Hej,
0: kamarádi! EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4.
2: Jsme smluvní partneři většiny pojišťoven.
0: www.euautoservis.cz.
3: Maršl hlásí, do Géčka přijede tlapková patrola. Těšte se na den plný zábavy pro malé i velké. Čekají vás Xbox kiosky, workshop zvířecích stop, psí a dinosauří soutěže, oblíbený maskot Marshall a spousta dárečků zdarma. Už 5. září od 10 do 17 hodin v Géčku v Českých Budějovicích.
4: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
8: firmanazážitky.cz.
9: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
10: Řešení je úvěr od Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit hodně.
10: Řešení je Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
10: Řešení je Acema.
9: A co když potřebuju 20 milionů?
10: Řešení je Acema.
9: A 30?
10: Acema.
9: A 40?
10: Acema.
9: A 50?
10: Acema. Jde to i bez banky.
9: Hele, nezaseko ses?
10: Ne.
11: Genlabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš? Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda dvou osobních aut se řeší v Prachaticích, opatrně na náměstí Přátelství. A pozor taky ve Strakonicích, kde se pracuje v ulici 5. května, která je teď neprůjezdná.
12: Bezpečnou jízdu vám přeje Direkt Auto. Konečně férový autobazar. www.direktauto.cz
13: Hit Radio Faktor.

0: Cizí zeď. Tohle je středeční Hit Radio, dáváte si snídaní šampionu a to nám dělá velkou radost. S vámi Michal a David, krásné ráno. A tady je Davidův ranní update. Ranní
1: update. Česko je podle statistiky světovou jedničkou v počtu pornoherců. Databáze Free Ones uvádí zhruba 86 herců a hereček z filmu pro dospělé na milion obyvatel. Druhé je Maďarsko a třetí Spojené státy. Singapur chce rodinám výrazně přispět na výchovu dětí. Každé dítě má do 17 let získat podporu v přepočtu kolem 1,2 milionu korun. Vláda tak reaguje i na rekordně nízkou porodnost, která klesla pod hranici jednoho dítěte na ženu. U chorvatské Istrie se letos přemnožily medúzy připomínající volské oko. Turisté je ve velkém hlásí hlavně u Puly. Odborníci ale uklidňují, že jejich jed je velmi slabý a většině lidí hrozí na nejvýš mírné podráždění.
0: Jako Davide, takhle medúzy dobrý, Singapur s rodinama taky, ale myslím si, že všichni si pamatují tu tvoji první zprávu. Takže Česká republika na prvním místě, na dvojce to byly Maďaři.
1: Maďaři a no, třetí Spojené státy.
0: Tak Maďaři, chápu, ty mají na exportu dobrý klobásky a my Češi, tak to máš, jo, auta, klo, plzeňský pivko a herečky. A je to komplet.

0: 7 minut po půl deváté, tohle je středeční Hitrádio snídaně šampionů, dobré ráno. Dobrý den, můžu vzít vaše kozy ven? Tak tohle není žádná laciná narážka, ale oficiální nabídka švýcarských horských středisek, kde je venčení koz nový absolutní hit. Švýcaři prostě vymysleli nový biznis a nabízejí turistům placený procházky s živými kozami po alpských loukách. A mně to přijde naprosto geniální, protože lidi jim za to trhají ruce. Platit za to, že tě v kopci táhne tvrdohlavá koza, to je skvělý biznis. Tady si vzpomenu, tak moje babička měla kdysi na zahradě kozu a pamatuju si na dvě věci, jo, že trkala do všeho, co se pohnulo a sežrala i plot. Tak snad jsou tady ty kozy o něco hodnější. Tak vy si můžete vybrat zvíře, který vyvenčíte už za chvíli, protože Shakira nás vezme do zoologický a tam je z čeho vybírat. No a vybírat bude z čeho i v playlistu, taky dorazí Green Day, American Idiot, tady na Hitradio. Hezké ráno.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitradio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitradia.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: 4 dny, jedno město, tisíce zážitků. Od 27. do 30. srpna ožije Milevskom největší akcí léta, Bartolomějským posvícením. Čekají vás koncerty Janka Ledeckého, Proteuse, Alkeholu, Petra Kotvalda, Jakuba Děkana a dalších. Rodinný program, street food, atrakce i tradiční posvícení. Milevské slavnosti 2026. Buďte u toho. Program a vstupenky na milevskeslavnosti.cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem. My tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet www.starnet.cz

0: Zmražené jogurty Jopy chutnají úplně každému.
1: V prodejni Jopy v Budějicích si vyberete vaši zamilovanou chuť.
2: Lentilky, čokoládu, jahody. Mňam!
1: A odcházíte s lahodným mraženým jogurtem, který budete chtít ochutnat zas a znova.
0: Hledejte červené dveře a přijďte si schladit chuťové pohárky do Hroznovky v Budějicích.
2: Jopy, Jopy, Jopy.
3: Mine chlepek.
4: Otužuj se.
5: Ber hořčík.
6: Zkus pust.
4: Víc bílkovin.
5: Méně cukru.
7: A adaptogeny.
8: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
9: Nová volejbalová sezóna se pomalu blíží. Buďte u toho s námi přímo v hale. Pořiďte si permanentku na zápasy volejbalistů Jihostroje České Budějovice. Všechny informace najdete na www.volejbal.cz.
10: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
11: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
12: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
13: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
14: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
13: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
14: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme nový trávník.
13: Píšu si zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
14: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
15: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
16: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

Už jsme se o tom z kraje snídaně dneska bavili. Připomeneme pro vás, kdo nás ladíte až o něco později. Dolly Parton, jedna z nejzásadnějších zpěvaček hudební historie, včera vyrazila na cestu do hudebního nebe. Zemřela v 80 letech, no a kde jinde to probrat než v rádiu? Tak když se vrátíme do historie, zpívat začala už v dětství v kostele a v lokálních rádiích. Napsala a naspívala stovky skladeb. Island in the Stream, Coat of Many Colors, I Will Always Love You, kterou mimochodem později celosvětově proslavila Whitney Houston. Neméně zajímavý je, že prodala přes 100 milionů desek a taky získala 11 cen Grammy. Dokonce v Tennessee vybudovala zábavní park Dollywood a založila program Imagination Library, který dětem po celém světě zdarma distribuuje knihy na podporu čtenářské gramotnosti. Tolik k tomu, jak velká hvězda to byla a stále je. No a samozřejmě ten její největší hit si teď vychutnáme úplně všichni. Tak zdravíme tam nahoru a hrajeme Dolly Parton, Jolene, tady na Hit Rádiu v 8.50. Hezké ráno.

0: Posloucháte Hit Radio a to je ze středeční snídaně všechno. Hit Radio vám bude samozřejmě dělat toho nejlepšího kámoše i po deváté. Hity, všechno připravený, Daddy Yankee, Poetika, Evanescence, to všechno po zprávách v 9. No a my se tady potkáme zítra.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
0: Zítra od 6 do 9, tak se stavte, mějte prima středu a čtvrteční ráno bude zítra naše, tak pa!
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, 8 hodin 58 minut. Dneska ráno se stala vážná nehoda, kousek od obce Stádlec na Táborsku. Osobák tam skončil mimo komunikaci, navíc na střeše. Co mám informaci, tak ta dopravní nehoda by měla být každým okamžikem odstraněna. Tak aspoň, že tak. Já vám přeju šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textilie Geotek metr čtvereční již od 13 90 Kč haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextilie za výjimečně snížené ceny. Více na dek.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
8: Je 9 hodin a krátké zprávy přináší Jana Lipovská. Sněmovna bude dnes pokračovat v opakovaném projednávání sporné vládní novely k veřejným rozpočtům. Vetoval ji prezident Petr Pavel. Vládní tábor veto téměř jistě přehlasuje. Opozice se obává dalšího utrácení a růstu státního dluhu. Předlohu napadne u ústavního soudu. Agrosalon Země živitelka letos navštívilo 124 404 lidí. Je to o 8100 návštěvníků méně než loni, kdy byla návštěvnost největší za posledních 22 let. Letošní 52. ročník se zaměřil na inovace. Odborníci i návštěvníci se seznámili s nejnovějšími stroji, technologiemi, drony i umělou inteligencí. Po více než 200 letech se ve středním Kazachstánu narodil kůň Převalského. Patří mezi velmi ohrožené druhy a bez lidské pomoci by už byl dávno vyhuben. Na jeho návratu do volné přírody má velkou zásluhu právě Zoo Praha. Více její mluvčí Filip Mašek.
9: Jeho rodiče jsou hřebec Zoro a klisna Tessa, které jsme tam dovezli spolu s českou armádou a partnery v roce 2024 během vůbec prvního transportu koní Převalského ze Zoo Praha do Kazachstánu. Je to důkaz toho, že koním se tam daří a do budoucna je to skvělý základ pro životaschopnou populaci tohoto ohroženého druhu.
8: V příštích týdnech by navíc mohla přibýt další hříbata. Porod se očekává u dalších dvou klisen. Další letní posilou spartianských fotbalistů se stal obránce Hoever. 24-letý nizozemský pravý bek se surinamskými kořeny přestoupil na Letnou z anglického druholigového Wolverhamptonu a v novém působišti podepsal blíže nespecifikovanou víceletou smlouvu.
10: Jupi, jupi, jupi.
11: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
10: Jupi, jupi, jupi.
2: Dneska nás čeká taková klasická letní směs, převážně oblačno, ale občas se mraky protrhají a vykoukne slunce. Odpoledne se hlavně v Pošumaví mohou objevit přehánky, výjimečně i bouřky. Večer už srážky ustanou a teploty mezi 23 a 26.
1: Hit Radio Faktor.
2: A mezi 9 a 12 s vámi Matyáš a dneska má svátek někdo, kdo vás ráno vytáhne z postele, pozná vás na dálku, když se vracíte domů a večer vám bez mrknutí oka zabere gauč. Dneska je Mezinárodní den pejsků a to si myslím, že stojí za zmínku. Za chvilku to oslavíme, díky, že nás ladíte a mám pro vás taky vaše oblíbené hity. Poetika nebo teď Evanescence.

0: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

trošku zní, jako by naše summer party už odstartovala, ale ne, začínáme až pátek a pojedeme do neděle. 9 hodin 11 minut, poslední týden prázdnin na dovolené, tak si to pojďme ještě užít. A mě zajímá jedna věc. Už jste někdy dorazili na dovolenou, otevřeli jste kufr a zjistili jste, že nemáte zbalené všechno? Nebo naopak, kufry zbalené, poslední kontrola hotelového pokoje, pasy v ruce a můžete vyrazit domů. Jenže doma nebo v letadle si vzpomenete, že jste na něco zapomněli. Tou nejčastěji zapomínanou věcí při cestování je prý zubní kartáček. Tak se vás ptám, na co jste při cestování zapomněli vy? Pojďte se mnou vysílat a napište mi na WhatsApp s číslem 724 883 896. Takže pojďte si se mnou zavysílat, dneska probereme věci, které jste zapomněli při cestování. A já posílám hity, tohle je Sia.

0: Teď uvařili kávu, tu dopolední kávu, a k tomu vám zpívali Ed Sheeran a Justin Bieber. Velká dopolední pohoda. No a víte, co se říká? Přece středa, naplánovat víkend je třeba. Vyrazit můžete i do Milevska, tam už zítra vypukne bartolomějské posvícení, slavnost, která tam bude probíhat až do neděle. Já teda koukám, že hlavně ta sobota bude stát za to. Odpoledne tam bude program pro děti i dospělé, budou tam sporty, hry, tvoření a taky chilled out zóna Hydrária Faktor s fotokoutkem. Večer pak Jakub Děkan, Janek Ledecký a Proteus. To zní podle mě naprosto skvěle, co říkáte. Pokud byste rádi více informací, více podrobností, tak je najdete i na našem webu hitradiofaktor.cz v sekci Kam vyrazit.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: V Ternu nyní v akci. Jihočeské mléko trvanlivé plnotučné. 1 litr s aplikací Ternotrefa za 12,90. Birgo Vital půl litru za 14,90. Ryze české Terno.
3: Velkoj malonkot ohředník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
4: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
5: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Ohředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
6: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
5: www.dveřepodlahy.com.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
9: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
12: Extreme Sale v online shop.cz.
13: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop.cz.
12: www.onlineshop.cz.
14: Jopi, jopi, jopi, milujem jogurty a jsme úplně nadšení, že máme jogurty mražený.
15: Mražené jogurty Jopi chutnají úplně každému.
16: V prodejni Jopi v Budějicích si vyberete vaši zamilovanou chuť.
17: Lentilky, čokoládu, jahody. Mňam!
16: A odcházíte s lahodným mraženým jogurtem, který budete chtít ochutnat zas a znova.
15: Hledejte červené dveře a přijďte si schladit chuťové pohárky do Hroznovky v Budějicích.
14: Jopi, Jopi, Jopi.
18: Marshall hlásí, do Géčka přijede tlapková patrola. Těšte se na den plný zábavy pro malé i velké. Čekají vás Xbox kiosky, workshop zvířecích stop, psí a dinosauří soutěže, oblíbený maskot Marshall a spousta dárečků zdarma. Už 5. září od 10 do 17 hodin v Géčku v Českých Budějovicích.
19: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci broskve volné, kilo za 32,90 a zmrzlina Rios 200 ml za 9,90. Penny.
2: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planého.
4: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

První česká superstar Aneta Langerová. Dneska s vámi řeším dovolenou. Ani nejde o to, kde jste letos byli a jak jste se měli, ale na co jste zapomněli při cestování. Nejčastěji zapomínanou věcí je totiž zubní kartáček. Taková obyčejná věc. Já už tady mám vaše zprávy, tak se jdeme podívat, co jste omylem nechali doma, nebo naopak při odjezdu na hotelovém pokoji. Nechali jsme na pokoji dětskou chůvičku, ale naštěstí nám z hotelu včas zavolali, takže ji máme zpátky, napsala Léňa. Já zapomněla plavky a to jsme jeli k moři, takže první den jsem musela na nákupy. To byla zpráva od Míši. Mám tady taky další zprávu. Ahoj Maty, jak jsi mluvil o zapomenutých věcech, tak hned mě napadla scénka z filmu Sám doma. Jasně, na Kevina. Mimochodem tomu se budeme dneska věnovat, protože Kevin má narozeniny. Vidím tady další zprávu. Celý rok makáme, tak jsme si jeli s manželkou odpočinout na dovolenou, bohužel i s dětmi. Teď už víme, že jsme je měli zapomenout u babiček. Pak tady píšete o nabíječkách, kosmetických taškách, vidím tady brýle a podobně. No a na závěr dvě docela drsné zprávy, které si myslím stojí za přečtení. Manžel nezapomněl na all inclusive dodržovat pitný režim. Každý den dělal ostudu a já v tu chvíli zapomněla, proč jsem si ho vzala. Hustý. A poslední zpráva. Teď pozor. Kartáček je v pohodě. Manželka jednou na dovolené zapomněla, že je vdaná. Zdeněk. Zdeněk, jednoznačný vítěz. Tohle se bude asi těžko překonávat. Pojďme radši na hity. Skvělý Michael Jackson právě teď.

0: Za chvilku 3/4 na 10, Hydrádio Faktor a Disturb. Když se řekne škola, který předmět se vám vybaví jako první? Mě teda matika, s tím mám dodnes husí kůži, a naopak mě bavil tělák. Teda, pokud jsme zrovna neskákali přes kozu. My teď hledáme ten nejoblíbenější školní předmět. Souboj probíhá na našem Instagramu, ve storíčku, a vy hlasujete a rozhodujete o vítězném předmětu. Tak pojďte v tom pokračovat, protože v pátek vyhlásíme vítěze.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. K odběru 3 palet fasádních tmelů Baumit Duo Kontakt nebo 2 palet tmelů Baumit Pro Kontakt dostanete profesionální míchadlo Dek zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dek zdarma. Více na dek.cz.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
3: Město lidem, lidé městu. Jedno město, tisíce úsměvů, jedinečná atmosféra. Kapely, DJové, divadlo, dětský program a gastrozážitky.

0: jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V teď je výhodně. Vždycky.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
4: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
5: Když máte chuť.
6: Na něco rychlého, křupavého, čerstvého, lahodného, originálního.
5: Tak zajděte do IGI, do Bageterie Bulvár. A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz nebo přes Foodoru Bageterie Bulvár.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
8: Skočte si pro Krušovice desítku nebo hořké nealko v plechu za 14,90 a kostíky za 15,90.
7: Byla. To dobré začíná u nás.
9: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích?
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
12: Tak honem, ať vám neuletí!
11: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
13: firmanazážitky.cz.
14: Ano, prosím.
11: Ahoj, umíš skrotit stroj?
14: Co je to za otázku?
11: Důležitá. Ve Folman Metal Works v Plané nad Lužnicí právě hledáme nástrojáře, seřizovače, specialisty robotizace a mistry výroby.
14: Proč bych měl jít právě k vám?
11: Můžeš se tu spolehnout na zázemí jednoho z největších strojírenských podniků na Táborsku. Fajn kolektiv, férové ohodnocení, týden dovolené navíc, příspěvek na stravování.
14: Kde zjistím víc?
11: Na práci v plané.cz. A pak ukaž, kdo koho skrotí.
15: Hit Radio Faktor.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: ještě za tebou.
1: Kabáti a bůdlaci, 9 hodin 57 minut. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, velký špatný, aktuálně na silnici 3 u Kameňáků. Srazil se tam autobus a stavební stroj, takže počítejte s tím, že aktuálně je tam silnější provoz a že se zdržíte. Já vám přeju šťastnou cestu a budu rád, když si s námi zavysíláte. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun a fixy 12 kusů za 26,90. Albert, dle srovnání k 19.8.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
9: Hezké dopoledne. Je 10 hodin a krátké zprávy má Jana Lipovská. Vládní koalice navrhne automatické udělení trestu vyhoštění cizincům, kteří budou odsouzeni za konkrétní trestné činy se sazbou od 3 let vězení. Po úterním jednání koaliční rady to novinářům řekl předseda sněmovny Tomio Okamura. Ministr spravedlnosti Tejc už má návrh připravený. Do zimní olympiády dětí a mládeže v Plzeňském kraji zbývá půl roku a už teď se připravují sportoviště, na kterých se mladí sportovci představí. Více už mluvčí hejtmanství Eva Mertlová.
10: Alpské disciplíny snowboarding a ski cross, ty se budou konat přímo v areálu Ski a Bike Špičák. V běžeckých soutěžích se mladí sportovci představí v lyžařském areálu Nýrsko a biatlonové závody, ty proběhnou přímo v centru Hohenzollern na německé straně Železnorucka.
9: Další olympijská města se promění Klatovy, Sušice a Domažlice, kde proběhnou soutěže v ledním hokeji, krasobruslení a šachu. Dozorčí rada Českých drah se dnes bude zabývat případem generálního ředitele Michala Krapince. Nedávno totiž vrátil bezpečnostní prověrku. Krapinec to zdůvodnil tím, že ji nepotřebuje. Krok ale ministr dopravy Bednárik považuje za nestandardní. Po úterních výhrách fotbalistů Bohemians 1905 a Zlína dnes do MOL Cupu vstoupí dalších 8 prvoligových klubů. Zápas druhého pohárového kola čeká také obhájce trofeje z Karviné, kteří se utkají s Kozlovicemi.
11: Jopi, jopi, jopi.
12: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
11: Jopi, jopi, jopi.
1: Mraky dnes dostanou na obloze poměrně hodně prostoru, ale slunce se úplně nevzdá. Místy vás může překvapit i nějaká ta přeháňka a teploty na pohodu. Naměříme 23 až 26.
7: Hit Radio Faktor.
1: No a následující hit vás přesvědčí o tom, že léto ještě nekončí. Mám pro vás právě teď Marquez, Vayamos, Companeros.

Jak slyšíte sami, děláme všechno pro to, aby vaše středa byla úplně dokonalá. Jason Derulo. No a máte doma pejska? Jestli ano, tak mu dneska potřeste packou a dejte mu nějakou ňamku. Slaví se totiž Mezinárodní den pejsků. My doma pejska máme. Řeknu vám to naprosto přesně. Bylo to před Vánocemi 2024, kdy si naše děti strašně moc přáli pejska. Slibovali, že se o něj budou vždycky starat, že s ním budou chodit ven a tak dále. Manželka ho chtěla taky. Společně na mě vyvíjeli tlak. Já argumentoval tím, že jsou to starosti, že je to závazek na několik let, že pejsek prostě neexistuje. Nakonec jsem teda polevil, máme pejska a víte, jak to dopadlo? No, s pejskem chodím ven já, mazlím se s ním taky já, často je i se mnou tady v rádiu. Je to prostě můj parťák a miláček. Dokonce, když přijdu domů, tak se nejdřív přivítám s ním a až pak s dětma a s manželkou. Takže asi takhle, jinak dneska už vím, že život se psem se z 90% skládá ze vzájemného pozorování toho, co ten druhý zrovna žere. Je to u vás podobně? Tak pejskům všechno nejlepší.

0: všechna ta slova, všechny ty kroky.
1: Já si to pamätám celé ty roky.
0: Když se nám rozpadlo, v co člověk věří, a my jsme zůstali v samotě stát. Neuměl jsem ti říct,
1: že tě to bolí,

0: Teď už 10.22 na vašem přijímači Hydrádio Faktor. Pátek odpoledne, to je ten moment, když už myšlenkami nejste v práci, ale jste úplně někde jinde. Možná už vidíte cestu na chalupu, víkendový výlet, koupání nebo návštěvu u rodiny. A teď si představte, že by vám někdo zaplatil benzín a ještě přidal něco dobrého na cestu. Tohle to přesně děláme u nás na Hydrádiu Faktor společně s Orlenem. Každý pátek se můžete těšit na tank kartu Easy v hodnotě 10 000 korun. Až 10 000 korun. Ono totiž stačí poslouchat, dostat se k nám do vysílání, vrhnout se na 10 jednoduchých otázek. A za každou správnou odpověď máte 1000 na kartu. Takže 10 správných odpovědí, 10 000 korun na cestu. Benzín, kafe nebo něco dobrého ze Stop Café. A víkend může začít. Takže díky nám nemusíte vůbec nic řešit. Informace na našem webu, no a v pátek odpoledne nezapomeňte ladit.
1: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho, prostě funguje.
2: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
1: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
2: Stylový, pevný, bez keců.
1: Deflé.cz, nábytek s charakterem.
2: Když už bydlíš, tak pořádně.
1: Deflé, dvě E na konci.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na dek.cz.
5: Trápí vás v létě horko v domě a v zimě vám je zase zima. Máte vysoké náklady na topení a nevíte, co s tím? Využijte služeb společnosti HT Izol. Foukaná izolace od HT Izol vaše problémy vyřeší už za pár hodin. Více informací najdete na ht-izol.cz.
6: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
7: To jakoby dojímá.
6: A hvězdná porota.
8: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
6: Superstar. Od 2. září na Nově.
9: Ukončujete základní školu? Chcete dál kvalitně studovat s následným uplatněním v životě? Právě pro vás je tady Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, kde jsou pro vás připraveny tyto maturitní obory. Mechanizace a služby, veterinářství a zahradnictví, rostlinolékařství. Najdete nás na Rudolfovské v Budějovicích. Více na www.soscb.cz.
10: Víš, co je na Prioru nejlepší před začátkem školy? Ta obrovská nabídka.
11: Přesně. Tušky, sešity, penály, nové přezůvky i stylové aktovky. V Prioru vždy najdu kompletní výbavu do školy.
10: A mně vyhovuje, že všechno koupíme na jednom místě.
11: To ano. A navíc ve vybrané dny se slevovou kartou ušetříme 20%.
12: Prior je tady totiž pro vás.
13: O dění ve městě Protivín hovoří starosta Jaromír Hlaváč.
14: Tuto sobotu vás srdečně zvu do Protivína. Ve 13.30 začínají na náměstí našeho krásného města 19. městské slavnosti a program bude bohatý. Nenechte si ujít ani krokodýlí zoo, království času, interaktivní muzeum. Pokud vás baví pohyb, navštivte naše městské sportoviště. Zahrajte si třeba tenis, nohejbal, beach. Na malé návštěvníky tady čeká dětské hřiště a ty velké jistě potěší dobře vychlazené pivo z našeho pivovaru Platan.
15: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
16: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
17: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu cenu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
18: Hit Radio.
19: Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

0: Ray Dalton v našem éteru, 10 hodin 33 minut. Kam vyrazit? Možná si říkáte, co může být zajímavého na výstavě kalendářů. Jenže tady nejde tak úplně o to, co máte doma pověšené na zdi a každý měsíc otočíte stránku. Tohle jsou originální poetické kalendáře a grafiky jihočeského výtvarníka Štěpána Mikuláše Mareše, které aktuálně můžete obdivovat ve výstavní síni památníku města Protivín. V Zóna hluboké můžete pro změnu obdivovat nejen zvířátka, ale taky práci dřevosochařů. Najdete je aktuálně přímo před zoo a budou tam až do soboty. A jestli máte chuť na pořádnou dávku roku, zaměřte si to v pátek do Píseckého letního kina. Dorazí tam slovenská rocková legenda Tublatanka a zahrají i kapely Argema a Parkán. Brány areálu se otevřou v 15:30, první koncert začne v 16 hodin.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Středeční dopoledne v plném proudu, Hydrádio Faktor, Daša a Austin. Kdo z vás si to pamatuje? Dneska si totiž připomínáme už 34 let od chvíle, co tehdejší předseda vlády České republiky Václav Klaus a předseda vlády Slovenské republiky Vladimír Mečiar podepsali dohodu o rozdělení Československa. Takže už je to 34 let, co jsme přišli o Dunaj, o Tatry, o termální lázně nebo o slovenskou borovičku. Za chvilku pro vás další hity Rixton nebo Eva Farná a v 11 hodin čerstvé zprávy.
1: Koberce Tábor Měšice.
2: Nyní Koberce Nábytek Měšice.
1: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
2: Dále kusové koberce i PVC.
1: Bytové doplňky, nábytek
2: a matrace pro váš zdravý spánek.
1: Koberce Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Přeboň zve na letní tečku. Poslední prázdninovou sobotu ožije město trhy, sportem, taneční show, tvořivými dílnami i ukázkami modelů parních strojů. Chybět nebudou ani make-up workshopy a program pro malé i velké. Letní tečka. Skvělé zakončení prázdnin v Přeboni. Více na webu itpřeboň.cz.
6: Hele, víš, co voní líp než ranní kafe? Nově smontovaný stroj, který dokonale šlape. A právě teď v Englu Kaplice startujeme montáže celých vstřikovacích strojů. Slyšíš správně, celých strojů. Do svého týmu hledáme techniky uvádění strojů do provozu, mechaniky a elektromechaniky. Mrkni na www.prácevengelu.cz a pošli nám životopis ještě dnes. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Na pohádkovém koberci?
11: Přímo do pohádky koberců.
10: Rodinná firma koberce Strna Klišov?
11: To jsou kusové koberce z celého světa.
10: Metrážové koberce a běhouny?
11: Kvalitní PVC v rolích?
10: Či vinylové a plovoucí podlahy?
11: Odborné poradenství?
10: Profesionální podlahářství?
11: A víc jak čtvrtstoletí zkušeností.
10: Více na koberce@strnad.cz.
11: Pro každého dobrá rada?
10: Podlahu vždy od Strnada.
12: Víš, co je na Prioru nejlepší před začátkem školy? Ta obrovská nabídka.
13: Přesně. Tušky, sešity, penály, nové přezůvky i stylové aktovky. Prioru vždy najdu kompletní výbavu do školy.
12: A mně vyhovuje, že všechno koupíme na jednom místě.
13: To ano. A navíc ve vybrané dny se slevovou kartou ušetříme 20%.
14: Prior je tady totiž pro vás.
15: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
16: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek.

0: Espresso macchiato.
1: Jedno lahodné espresso macchiato a vyrážíme na cesty. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Dejte si pozor na Písecku mezi obcemi Kostelec nad Vltavou a Kovářov. U odbočky na Přílepov je dopravní nehoda. Šťastnou cestu, vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direkt Auto. Konečně férový autobazar. www.direktauto.cz.
3: Nazdar brácho, máš problém s mašinou? Hoď to za hlavu. VVS Moto Písek vyřešíme servis, gumy, diagnostiku a motorku si můžeme u tebe i vyzvednout. Koukni na www.vsmoto.cz. Tak jední stopě zdar. VS Moto Písek.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
9: Je 11 hodin, krátké zprávy přináší Jana Lipovská. Do vzduchu se vrátily vrtulníky Viper a Venom na základně v Náměšti nad Oslavou. Už v pondělí armáda oznámila obnovení provozu českých vrtulníků platformy H1, které působí v Polsku. Stroje se do provozu vrátily po červencovém pádu armádního vrtulníku Venom na náměštské základně. V Bezvěrově na severním Plzeňsku hořely v noci na dnešek řadové rodinné domy. Oheň zasáhl 4 objekty, včetně dílny a garáže. Vyžádal si evakuaci 7 obyvatel a ošetření 2 zraněných. Škodu vyšetřovatelé odhadli předběžně na 18 milionů korun. Bezpečnost vodáků na českých řekách se dál zlepšuje. Například v Českém Krumlově dokončili speciální tubus. Více říká mluvčí radnice Petra Nestávalová.
10: Toto řešení umožňuje splavnost Vltavy i během prací na stavbě nového mostu. Jde totiž o jeden z nejvytíženějších vodáckých úseků v Českém Krumlově. Vodáci tak mohou dál pokračovat po řece směrem do centra bez zdržování a komplikovaného přenášení lodí kolem staveniště.
9: Vybudování nového tubusu vyšlo přibližně na 4 miliony korun. V italském Val di Sol dnes začne mistrovství světa horských kol. Do soutěží v cross country, short tracku, ve sjezdu a na elektrokolech zasáhnou i 2 desítky českých reprezentantů, včetně Ondřeje Cinka. Hlavní nadějí bude Barbora Bukovská, obhájkyně bronzu v cross country mezi juniorkami.
11: Jopi, jopi, jopi.
12: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
11: Jopi, jopi, jopi.
1: Dnešní obloha si bude hrát tak trošku naschovávanou, chvilku mraky, chvilku slunce, místy může překvapit i přeháňka, jinak teploty velmi příjemné, 23 až 26.
7: Hit Radio Faktor.
1: A narozeniny má dneska malej rošťák, co se nebojí spacifikovat 2 zloděje. Kevin ze Sám doma. Za chvilku se dozvíte, jaký byl tenkrát i

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Možná vás teď na konci vyděsila ta pauza a říkali jste si, že moderátor zaspal. Ne, jsem tady. Tohle byl Passenger a jdeme slavit. Macaulay Culkin má dneska narozeniny. To je prosím vás Kevin ze Sám doma, kdo by nevěděl. Tenkrát měl 10 let, ale dneska slaví 46 let. Takže z malýho rošťáka je už dávno dospělej chlap. A my stárneme taky, protože si to všechno pamatujeme. Mimochodem, za jeho slavnou roli Kevina dostal tenkrát 100 000 dolarů a stal se neskutečně slavným. Objevil se taky v legendárním videoklipu od Michaela Jacksona Black or White. Pak ale jeho hvězda začala zasínat a v dospívání měl dokonce problémy s drogama. My přejeme všechno nejlepší k dnešním 46. a pojďme si přiznat, že si bez něj jen stěží umíme představit Vánoce.
2: Marve! Harry, proč jsi zouval boty, blázne? Co to, že jsi jako škubaný kuře?
3: Jsem

0: V našem éteru právě teď trocha slovenštiny, Adam Ďurica a krásné dopoledne. Jak blízko jste někdy stáli skutečnému monopostu Formule 1? Na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích si od 28. do 30. srpna prohlédnete hned dva showcar monoposty týmu McLaren Mastercard Formula One Team. Půjde o modely MCL39 a MCL40. Můžete je porovnat, vyfotit se u nich, udělat si selfiečko a užít si 3 dny ve světě motosportu. Tohle je Allwin Racing Roadshow a vstup je úplně zdarma. Takže stačí, když si jen přinesete dobrou náladu.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Vzpomínáte si na svůj první školní den, nový batoh, čisté sešity a ten zvláštní pocit, že začíná něco nového. Ne všechny děti ale mají možnost začít školní rok se stejnou radostí. V obchodních domech Prior můžete právě teď pomoci dětem z dětských domovů. Stačí zakoupit balíček školních potřeb firmy Wolf v různých velikostech a cenách. Firma Wolf kancelářské potřeby balíčky připraví a Prior je doručí tam, kde udělají největší radost. I malá pomoc může dětem přinést velkou radost a sebevědomější start do školy. Zapojte se od 12. do 26. srpna v obchodních domech Prior v Českých Budějovicích, Strakonicích a Prachaticích. Děkujeme, že pomáháte s námi.
6: Velkojí maloukot a housedník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
7: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
8: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Housedník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
9: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
8: www.dveřepodlahy.com.
10: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
11: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland. EU.

0: kamarádi.
1: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4.
2: Jsme smluvní partneři většiny pojišťoven.
1: www.euautoservis.cz.
3: Škola volá!
4: Chceš být babu na jedničku?
5: Přijeďte s mámou a tátou do Merkury.
4: Seženete tady úplně všechno.
5: Školní pomůcky, tašky, batohy, věci na tělák i sportovní kroužky.
4: Tak hurá na to!
5: A stavte se i na super oběd a zmrzku.
4: Více na docmerkury.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
9: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

Na Hitrádiu Faktor Song Golden a dlužím vám taky jednu srdcovku, takže za pár okamžiků se přesuneme do roku 1995. Sečteno, podtrženo, letošní země živitelku v Českých Budějovicích navštívilo celkem 124 404 návštěvníků. To jsou celé České Budějovice, Krumlov a Prachatice dohromady. Byli jste se podívat i vy? Já jsem tam vyrazil s dětmi, popravdě moc se jim nechtělo, celou cestu mluvili o tom, že je to tam nebude bavit a proč tam vlastně musíme, ale nakonec se skvěle bavili, sedali si do nejrůznějších zemědělských strojů, viděli jsme živá zvířata, na některá jsme si mohli dokonce i sáhnout, no ale vyhrál to stejně dětský zemědělský svět a to jsem si myslel, že už jsou moje děti na to velký. Takže za mě super a budeme se těšit na ten další ročník, který tentokrát proběhne ve dnech 26. až 31. srpna 2027.

0: Romantika, růže, svíčky, tak prosím vás, tohleto všechno dneska nechte být. Dneska je prý ten nejméně romantický den v roce. Podle statistik se dneska lidi nejvíce hádají, rozchází a dokonce rozvádí. Takže jestli čekáte romantickou večeři při svíčkách, raději to odložte na jiný den. Poslech Hydrádia Faktor naopak neodkládejte, my jsme rádi, že nás ladíte. Po 12. hodině vás čekají srdcovky a dneska zazní třeba Bob Marley. Tak si na to počkejte, já se těším zase zítra v 9.00.
1: Víte, co je nejlepší k víkendové snídani? Lea Děnděši.
2: Dobré ráno.
1: Spousta energie, skvělá nálada a vážných informací jen tolik, kolik jich pro víkend potřebujete.
2: To byl spíš pozdrav nějaký indiánský, ne?
3: Asi jo.
1: Víkend je lepší s Hydrádiem. Já nový plot mám.
4: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí 29. srpna ve Zlivy u Českých Budějovic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
5: 4 dny, jedno město, tisíce zážitků.
6: Od 27. do 30. srpna ožije Milevsko největší akcí léta Bartolomějským posvícením. Čekají vás koncerty Janka Ledeckého, Proteuse, Alkeholu, Petra Kotvalda, Jakuba Děkana a dalších. Rodinný program, street food, atrakce i tradiční posvícení Milevské slavnosti 2026. Buďte u toho. Program a vstupenky na milevskeslavnosti.cz.
7: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.idska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.idska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.

0: kdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
1: Že by ten hnědej...
2: To neděláš dobře s těmi dráty, Vladimíre. Málem tě to zabilo, vidíš to světlo na konci tunelu? To nám zapojil Delnet. Pamatuj, když elektrikáři, tak Delnet. Když inteligentní elektroinstalace, tak jedině Delnet.
3: Jak to říkal? Jo, když elektrikáři, tak Delnet.
4: Vynech lepek.
5: Otužuj se.
6: Ber hořčík.
7: Zkus půst.
5: Víc bílkovin.
8: Méně cukru.
9: A adaptogeny.
10: Stop. Zapomeň na trendy, ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
11: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
12: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
13: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
12: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
14: Tisknu levně CZ.
15: Náplně hned. Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
16: Hit Radio Faktor.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.
17: Hit Radio.
18: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči opatrně v Sezimově Úzký. U bazaru jste hlásili policejní hlídku s radarem, tak nohu z plynu a šťastnou cestu. Kdyby cokoliv, dejte vědět i ostatním řidičům, ať se ničeho nezaleknou. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
3: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.direktauto.cz.
4: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety Energypel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. Energypel Černá v Pošumaví. Energypel.cz. Jednoduše teplo.
5: Nová volejbalová sezóna se pomalu blíží. Buďte u toho s námi přímo v hale. Pořiďte si permanentku na zápasy volejbalistů Jihostroje České Budějovice. Všechny informace najdete na www.volejbal.cz.
6: Extreme Sale v online shop CZ.
7: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.

0: I'm Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
3: On air.
0: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Úřad práce má od dneška odstávku. Důvodem je převod databáze volných míst do nového systému. Během omezení nebude možné přidávat nové pozice, upravovat stávající ani mazat ty, které už nejsou aktuální. Doplňuje mluvčí úřadu Jarka Baleková.
5: Pracovníci úřadu práce budou mít k databázi přístup i během migrace a budou nadále pomáhat klientům s hledáním zaměstnání. Nový systém má přinést rychlejší zpracování a zveřejňování volných pracovních míst a především sjednocení dat jednotlivých poboček do jedné centrální databáze.
4: Odstávka potrvá týden, tedy do 3. září do půlnoci. Zákaz prodeje energetických nápojů mladším 16 let podporuje 8 z 10 Čechů. Ukázal to průzkum organizace Ministr zdraví. Zúčastnilo se ho více než 1700 lidí. Ve sněmovně vzniká napříč politickým spektrem návrh na tuto regulaci. Po úterních výhrách fotbalistů v pražské Bohemky a Zlína dnes do Molka postoupí dalších 8 prvoligových klubů. Zápas druhého pohárového kola čeká také obhájce trofeje z Karviné, kteří se utkají s Kozlovicemi. Teď ještě pohled k nám.
6: Zeměživitelka přilákala přes 124 tisíc návštěvníků, je to zhruba o 8 tisíc méně než loni. 52. ročník lákal na moderní techniku, drony a umělou inteligenci a taky 350 zvířat. Příští živitelka začne 26. srpna 27.
7: Jopi, jopi, jopi.
8: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
7: Jopi, jopi, jopi.
6: Denní maxima se dneska dostanou i na 26, během odpoledne ale pozor na lokální přehánky a bouřky, ty hrozí hlavně v Pošumaví.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, je to tak 11:02, dobrou chuť k obědu, s vámi Kateřina Pechová a jdeme na další srdcovky. I dnes je to nabité Heights, taky Black Eyed Peas, Spice Girls, ale pozor, tenhle song možná neznáte. Bon Jovi, no a odstartuje to Bob Marley. Song, který poprvé vyšel v roce 71 a v roce 99 se dočkal obrovského boomu, globální úspěch v tanečních klubech, protože si ho do remixu vzali Funkstar Del. Takže
0: Hit Radio Faktor.
1: Takže si to užijte.

0: Sun is shining, první dnešní srdcovka na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Na další song, další srdcovka, je si myslím srdcovka pro většinu z nás. A není za stolik potřeba ji představovat, protože se jedná o nejúspěšnější skladbu skupiny Bon Jovi. It's My Life, song z roku 2000. Ale jedna zajímavost by tu byla, protože v pasáži, kde zpívá Like Frankie Said, I did it my way, tak to je prosím vás odkaz a taky hold legendární písně My Way od Franka Sinatry. Jo, prostě inspiraci bereme všude. No a teď už Bon Jovi, It's My Life.

0: Tak co, kdo jste ji znali? Spice Girls a Goodbye, právě teď na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Mimochodem, tenhle emotivní song vznikl jako vánoční hit v roce 98, ale nejenom proto. On byl totiž zároveň prvním bez Jerry Halliwell. Byl to takové dojemné rozloučení pro fandy i samotnou zpěvačku. No a taky globálně vystřelil jako fantastický hit. Jo, Spice Girls umí. My se přesouváme k trošku víc rytmické záležitosti. Něco, co by vás mělo pořádně nabudit. Tenhle song totiž ovládl nejenom světové hitparády, ale taky taneční parkety, protože ta energie, ta vás prostě dostane. Jo, jsou to Black Eyed Peas a Pump It. Jdeme na to!

0: to an Angel, posloucháte Hit Radio, to byly Heights, jo.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: No a Heights jako ten stejnojmenný seriál The Heights z roku 92, protože to vzniklo společně. Ten seriál byl právě o mladý rockový kapele, proto taky vznikl tenhle song. Bohužel malá sledovanost seriál tak vydržel jednu sérii, ale i tak... Song je to fantastický, takže i díky Izzy za tyhle nepovedené pokusy, páč nám to dalo jednu další srdcovku. To už byla téměř ta poslední, jo, ale vy víte, že ještě jedna chybí a to je ta vaše. Takže pokud máte nějakou svoji srdcovku, a já věřím, že všichni máme nějakou, možná nejenom jednu, možná jich je víc, tak se pojďte podělit, napište mi na 777-937-777, jaká je ta vaše srdcovka a proč je to srdcovka, to je samozřejmě to nejdůležitější. Jednu z nich vyberem a za chvilku si ji dáme tady v éteru, tak napište, jaká je vaše srdcovka. Do uší už tomu za chvilku Alex Warren. Nebo Rehab a Ina. Tak buďte s námi.
2: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
3: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
2: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
3: Stylový, pevný, bez keců.
2: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
3: Když už bydlíš, tak pořádně.
2: Deflé, dvě E na konci.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Je, schořela mi kulma.
7: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Pro doma.
10: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
11: Ukončujete základní školu? Chcete dál kvalitně studovat s následným uplatněním v životě? Právě pro vás je tady Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, kde jsou pro vás připraveny tyto maturitní obory. Mechanizace a služby, veterinářství a zahradnictví, rostlinolékařství. Najdete nás na Rudolfovské v Budějovicích. Více na www.soscb.cz.
12: Že by ten hnědej...
13: To neděláš dobře s těmi dráty, Vladimíre. Málem tě to zabilo, vidíš to světlo na konci tunelu? To nám zapojil Delnet. Pamatuj, když elektrikáři, tak Delnet. Když inteligentní elektroinstalace, tak jedině Delnet.
14: Jak to říkal? Jo, když elektrikáři, tak Delnet.
15: Marshall hlásí, do Géčka přijede tlapková patrola. Těšte se na den plný zábavy pro malé i velké. Čekají vás Xbox kiosky, workshop zvířecích stop, psí a dinosauří soutěže, oblíbený maskot Marshall a spousta dárečků zdarma. Už 5. září od 10 do 17 hodin v Géčku v Českých Budějovicích.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
19: Ano,
1: prosím.
6: Ahoj, umíš skrotit stroj?
1: Co je to za otázku?
6: Důležitá. Ve Folman Metal Works v Plané nad Lužnicí právě hledáme nástrojáře, seřizovače, specialisty robotizace a mistry výroby.
1: Proč bych měl jít právě k vám?
6: Můžeš se tu spolehnout na zázemí jednoho z největších strojírenských podniků na Táborsku. Fajn kolektiv, férové ohodnocení, týden dovolené navíc, příspěvek na stravování.
1: Kde zjistím víc?
6: Na práci v plané.cz. A pak ukaž, kdo koho skrotí.
9: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
19: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Rehab, Ina a Seš, posloucháte Hit Radio.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: A je čas na poslední srdcovku dnešního dne. Nakonec jsem vybrala zprávu od Martiny. Ta píše, mohla bych poprosit o Avril Lavigne My Happy Ending, poslouchám ji už 20 let a vždycky, když ji slyším, tak mě to vrátí do toho mladistvího módu a strašně si to užívám. Tak pro všechny, co si na ní taky tehdy ujížděli. Jako takhle, pravda je, že tomu songu je dokonce už 22, což je neskutečný, jo, pač my jsme nezestárli nikdo ani o den samozřejmě. Takže dámy a pánové, dnešní poslední srdcovka. Avril Lavigne, My Happy Ending.

0: Bokáč.
1: Bokáč právě teď v éteru Hit Rádia. No a pozor, protože do O2 Areny se po 13 letech vrátí svátek tenisu. Davis Cup. Je to tak, už 18. a 19. září se v Praze utká český tým se Spojenými státy americkými. A to o postup mezi 8 nejlepších týmů světa. A bude to velký, protože na kurtu se představí současná česká špička v čele s Jirkou Lehečkou, Jakubem Menčíkem a Tomášem Macháčem. A proti nim hvězdný americký výběr. Naposledy jsme se s nima takhle potkali loni a to jsme vyhráli. Jo, takže to prostě musí dopadnout dobře. Čeká vás mimořádný tenisový souboj, návrat české reprezentace na místo, se kterým jsou spojeny jedny z největších okamžiků domácího tenisu. Lístky jsou v prodeji, doporučuju na to mrknout třeba na webu O2 Areny právě, protože takhle blízko na Davis Cup se jen tak nedostanete. Do uši už za chvilku Kato a John, taky Lady Gaga nebo DHT, tak buďte s námi.
2: V Ternu nyní v akci. Jihočeské mléko trvanlivé plnotučné. 1 litr s aplikací Ternotrefa za 12,90. Birgo Vital, 0,5 litru za 14,90. Ryze české Terno.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nakup teplotové tvárnice Westmuro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice Westmuro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách Dek. Více na dek.cz.
5: Když máte chuť.
6: Na něco rychlého, křupavého, čerstvého, lahodného, no originálního,
5: tak zajděte do IGY, do Bageterie Boulevard. A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz nebo přes Foodoru Bageterie Boulevard.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
9: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
8: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetů se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži,

0: Tlapková patrola. Těšte se na den plný zábavy pro malé i velké. Čekají vás Xbox kiosky, workshop zvířecích stop, psí a dinosauří soutěže, oblíbený maskot Marshall a spousta dárečků zdarma. Už 5. září od 10 do 17 hodin v Géčku v Českých Budějovicích.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
4: Zlepši si náladu.

0: To je doják. DHT, Listen to your heart, posloucháte Hit Radio těsně před 13. Za chvilku speciální hosté v našem vysílání. No a teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. V Žimuticích se došetřuje srážka osobáku s motorkářem. Místem ale projedeme a vše by mělo být odstraněno v řádu několika minut. Tak hlavně opatrně a šťastnou cestu. Kdyby cokoliv, vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz. Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On Air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Učitelů je v Česku nedostatek, školám v jejich hledání pomáhá i nový portál Ministerstva školství. Tam je možné vyhledávat podle požadovaných kritérií, tedy například podle kraje, typu školy nebo specializace. Pokračuje mluvčí Ministerstva školství Ondřej Macura.
9: Nabídky se mohou zobrazit také v mapě a je možné nastavit si i upozornění tak, aby jim žádná nabídka neutekla. Nová sekce vznikla na základě dlouhodobé poptávky škol a jejich zřizovatelů, kteří dlouhodobě upozorňovali na to, že chybí jedno přehledné místo, kde by mohly nabídky práce ve školství poptávat.
8: Školy nejčastěji hledají učitele do mateřinek a na první stupně základních škol. Vládní koalice navrhne automatické vyhoštění cizinců, kteří budou odsouzeni za konkrétní trestné činy se sazbou od 3 let vězení. Po úterním jednání koaliční rady to řekl předseda sněmovny Tomio Okamura. Ministr spravedlnosti už má návrh připravený. Nová aplikace pomůže nevidomým a slabozrakým odhalit zkažené potraviny. Pomocí chytrého telefonu rozpozná počínající plíseň nebo končící datum spotřeby. Na vývoji spolupracuje Mendelova univerzita v Brně s Technickou univerzitou v Liberci. První uživatelé by mohli aplikaci používat už na konci roku. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Řidičům v Blatné se po 2 měsících ulevilo. Skončila oprava 2-kilometrového úseku tahu 1/20, která přinášela dopravní omezení. Silničák za více než 30 milionů opravili popraskanou vozovku, odvodnění, sjezdy i krajnice. Hotový je úsek od Kruháče až po odbočku na Pacelice.
10: Jopi, jopi, jopi.
11: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
10: Jopi, jopi, jopi.
1: Odpoledne mají dorazit občasné přehánky, vydrží povětšinou oblačno a teploměry se dostanou mezi 23 a 26.
0: Krásné odpoledne, už za chvilku tady ve studiu nebudu sama. Máte se rozhodně na co těšit, no a do té doby další hity. Trocha léta do těch mraků, co máme, Shawn Mendes a Camila Cabello, Señorita.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello v éteru Hit Rádia a jak jsem slíbila, nejsem tu sama. Mám tady vzácnou návštěvu, dámy a pánové, se mnou teď ve studiu sedí hudebník a bavič Jiří Krhut a herec Štěpán Kozub. Dobrý den, pánové.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dobře, tak začínáme tak jako zlehka, nebojte se, dámy a pánové, já se totiž trochu bojím. Vy totiž slavíte 5 let od prvního společného hraní, je to tak?
1: Ano, je to tak. Slavíme, no tak my moc neslavíme, my prostě to slavíme prací, takže jezdíme koncerty.
0: Ano, a teď vlastně probíhá vaše tour u Táboráku, je to tak? Tak pamatujete si přesně ten úplně první song, který jste si spolu zahráli?
3: Jo, tak první song byl Prásknu bičem, kdy to bylo někdy v roce 2020, kdy Štěpa přišel za mnou, abych mu napsal písničku na tělo. No, tak tehdy já jsem něco prožíval, on něco prožíval, tak mi takové téma jako Prásknu bičem napadlo, tak jsem mu napsal písničku Prásknu bičem. Ale ty naše jako ambice hrát koncerty, zpívat nebyly vůbec. To přišlo až s tím, že se to lidem líbilo, my jsme to hodili na YouTube a najednou se to jako začalo líbit, tak jsme udělali druhou, no a pořád to bylo jenom v té rovině, jako že to, že jo.
1: Jo, je takový online jenom. No,
3: ale pak jsme najednou měli jeden koncert, druhý a už se to jak rozjelo. Na nás chodí tisíce lidí, to máme radost. No.
0: A co jste čekali třeba, že se stane po prvním koncertu a ono se to nestalo? Byly tam nějaké očekávání?
1: Tak první koncert, jako kdybychom to vzali úplně poctivě, tak první koncert byl v Ostravě v takové hospůdce přece. To byl takový první koncert pro pár jako lidí. To bylo úplně poprvé vlastně.
3: Zahradní to bylo, no.
1: A tuším, že to bylo koncert den předtím, než se mi narodila dcera.
3: Ano.
1: Takže to hezky. Takhle úplně jako vyšlo. To bylo v Zahradní, což je v Ostravě taková restauračka, řecká vlastně. Tak tam jsme hráli pro pár lidí a já si to pamatuju, mám to spojeno s obrovským stresem, ať to nepokazím. No. Což už dneska je ještě obohacené jako pocitem, že se těším.
0: Takže stres i těšení jsou tam.
3: Štěpán vlastně nebyl zvyklý zpívat. Já když přišel za mnou, abych mu napsal písničku, tak jsem říkal, a umíš vůbec zpívat? Jo, já mám maturitu z toho.
0: Takže základy tam byly. Očividně to funguje. Mě ale zajímá, 5 let není málo. Jsou nějaký roky z těch 5, který byste vymazali a třeba nějaký, který byste si naopak dali znovu?
1: Jako v rámci té spolupráce? Mm-hmm. Nebo? Mm-hmm. Ne, nejsou. Pro mě takové roky nejsou. My máme obrovskou výhodu v tom, že my ty koncerty děláme jenom, když my chceme. Mm-hmm. Jo? My nejsme ničím jakoby vázaní, nemusíme to dělat vlastně. I kdybychom teď přestali ze dne na den, tak se oba dva uživíme úplně v pořádku, protože každý děláme ještě svoje aktivity. Takže to je obrovská úleva, že člověk nemá tady ten stres. Takže kdykoliv jsme někde byli a hráli nebo hrajeme teď, tak je to spíš takové setkání, že se dlouho nevidíme a pak najednou, my se fakt x měsíců třeba nevidíme a potom jsme spolu intenzivní týden. Jako jo. Takže tam člověk nemůže ani říct, že by mu to nějak vadilo nebo že by něco vracel. A co bych si zopakoval, asi, no nic vlastně, všechno je tak, jak má být, všechno je v pořádku.
3: Snažíme si to dělat jako pestré a pořád to někam chceme posunovat. My teď máme zrovna koncertní takovou formu, která se jmenuje U Táboráku, je to taková komorní forma koncertu, protože lidi nám začali psát, a jim pošleme akordy, že to chtějí hrát jako na kytaru a na klavír a že si to chtějí na chatě zpívat U Táboráku. No tak jsme řekli, ta asi ty písničky fungují jako takhle obnažené úplně na kytaru, kolem míst, bez nějakékoliv velké aranže. No tak jedeme Táborák teďka, že? Jsme tam dva, kolikrát jsme byli jenom tři, jako já, Štěpa, naše zpěvačka, Johanka Frajvaldová, a nebo tam je někdo ještě na kytaru a to funguje. Máme tam maketu takovou Táboráku, kterou jsem vyráběl jako, a tam svítí světlo a kouř. Vypadá to fakt jako z dálky. Nemůžete rozdělat Táborák všude, že? V kulturáku.
0: Většinou to nejde. No,
3: no ale chtěl jsem říct to, že to pestré. Teďka zase plánujeme, že uděláme takové koncerty v roce 2028. To je astronomické datum, že? Kolem klavíru, jo? Nebudu víc prozrazovat, ale pořád to někde posunujeme, nebo budeme plánovat jako Ostravar arénu, jo? Budeme plánovat tady velký kongresové centrum a tam to zase bude trošku jiné, takže...
0: My se k té blízkosti a k tomu Táboráku ještě za chvilku vrátíme, takže rozhodně buďte s námi. Se mnou Jiří Krhut a Štěpán Kozub. Teď si dáme song.

0: Kejtra jen na Hit Rádiu, krásné odpoledne. Se mnou Jiří Krhut a Štěpán Kozub. Budeme pokračovat v tom tématu toho táboráku. Vy teď máte turné u táboráku. A sami jste řekli, že takhle blízko jste divákům ještě nebyli. Tak co je na tom komorním koncertě vlastně těžší? Hrát nebo třeba mluvit mezi těma songama?
1: No tak já si myslím, že pro oba z nás je to trošku jako náročnější v tom, že Jirka musí obsloužit všechny ty písně na nástroje, jo? Což třeba když jsme s kapelou, tak může nám doplňovat, nebo nemusí třeba hrát, když nechce, protože tam je těleso, může zpívat. Tady Holt má tu kytaru v ruce po celou tu dobu, celé ty 2 hodiny, tak v tom je to určitě, si myslím, pro ně jako náročnější na soustředění. Mm-hmm. No a pro mě, že se nemá člověk za co schovat, protože když máte za sebou tu obrovskou kapelu a tam vám to někdy ujede, tak ta kapela to zachrání. A tak se to jako rozprostře v tom celém, ale když jste tady jenom s kytarou, tak to nejde. Tak v tomhle je to určitě, že jsme jim jako blíž ve smyslu obnaženosti nějaké. Jako. A taky jsme ten táborák začali pojímat tak, že se snažíme ke každé té písnice, pokud aspoň trošku lidem říct nějaký příběh. Třeba proč vznikla, nebo z jakých okolností vznikla, nebo co tím chtěl autor tou písni říct. Nic nevysvětlujeme, jenom přibližujeme, jak jsme to mysleli my.
0: A stalo se vám třeba někdy, že jste takhle vysvětlovali, povídali a že jste třeba se dostali k úplně jinému tématu?
2: My se překvapujeme pořád, to jako nemáme nějaký scénář. Bavíme se a dokonce si na sebe třeba připravujeme nové fóry, co jsme si nikdy mezi sebou neřekli, samozřejmě někdy, protože už za ty roky máme tolik typů, jakože už se smějeme jenom tomu, protože se smějeme vlastně. Jako, ale překvapujeme se a k těm písničkám říkáme, co nás napadá. Chceme to mít prostě pestré, takže to improvizujeme hodně.
0: Možná bychom mohli posluchače pozvat, pokud máte konkrétní termíny teď na vlastně táboráky.
1: Ano, my budeme vlastně u vás v Praze, v Hybernii, kde jsme už 2 koncerty vyprodali a přidali jsme 3. a to bude 3.12. A to bude právě ta táboráková verze, kde nás můžou diváci vidět takhle nablízko i s těma vysvětlivkama.
2: Ale vlastně úplně nejbližší koncert je teď v pátek 28. v Čelákovicích. To je tady kousek od Prahy. Aha. A je to Bistro Hamburg. A je to takové krásné místečko u vody a tam se přesně ten táboráček jako hodí. Já myslím, že ještě nějaké vstupenky jsou. Já se tam moc těším, protože když jsem viděl obrázky, tak to vypadá moc hezky.
0: Super.
2: Bistro Hamburg Čelákovice.
0: A další místa po Česku?
2: No a pak samozřejmě my hrajeme pravidelně v Brně a my jsme si to odpustili, že se do toho města vracíme, ale prostě hrajeme tam 27. a 28. října Sono Music Centrum. V Sonu vlastně, v brněnském Sonu, kde je nádherný zvuk. A tam hrajeme s celou kapelou. Vlastně většina členů v té kapele je z kapely Benjis, která dneska doprovázela Davida Stipku, dneska Katku Marejticho. Jsou to skvělí kluci od nás z Ostravy, známe se. No a co ještě tady máme? Tak máme Litoměřice. Já si myslím takhle, kdyby se posluchači podívali na štepankozub.cz nebo krhut.cz, tak tam to všechno najdou. Všechny ty koncerty hrajeme v Litoměřicích, v Mladé Boleslavi, v Trutnově. Ale nejbližší je ten Hamburg a samozřejmě Hybernia, když jsme tady v Praze, tak prodat za sebou 3 Hybernie, já mám radost.
1: Já taky.
0: No to je naprosto oprávněný, samozřejmě ta radost. Mě zajímá ještě, ono se to možná nedá říct, ale co vás baví víc? Ta celá kapela, ta velká stage, anebo ten malý komorní táborák?
1: Těžko to takhle asi jako rozseknout pro mě. No.
2: Pokaždé jsou pro mě třeba jiné pocity. Jo? Když je za vámi ta kapela a valí se to ten zvuk a jede to, tak máte pocit, že za mnou jede kombajn a já prostě úplně mu velím a je to super. Když jsme u toho táboráku, mně se líbí, že se mi podařili udělat písničky, které fungují na třeba 15 000 lidí, když jsme to hráli na Colors of Ostrava. Tak funguje jenom kytara. Nepotřebujete prostě do 15 000 lidí valit prostě ohňostroje, já nevím, všechno, aby lidi wow. Oni jsou pod jednou kytarou všichni a zpívají s námi ty refrény.
1: No, asi jo, asi je to takhle. No. Nedá se určit, co člověka víc naplňuje, jo? Protože obě 2 verze jsou autentické a pro nás jako důležité. No. Teď jak ty táboráky, vlastně je to relativně novinka, neděláme to tak dlouho, ty táboráky v té komorní verzi, tak já si daleko víc uvědomuji během těch koncertů vlastně, o čem ty písničky jsou, jo? Což je paradoxní, že najednou víc vyzní to slovo.
2: Ne, to je úplně obnažené, jak říkal Štěpán, že když ujede, tak se už nesková. Když já udělám chybu na kytaru, tak už je to prostě v té kapele to tak nějak si jako propluje.
0: Jiří Krhota, Štěpán Kozub, za chvilku jsme zpátky. Teď jsou tu Imagine Dragons s celou kapelou.

0: Imagine Dragons v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne, nejsem tu sama. Se mnou Jiří Krhut a Štěpán Kozub. Pánové, důležitá věc. Humor, to je vaše doména, řekněme, jo? Mm. Tak byl někdy vtip, který jste na pódiu řekli a okamžitě jste ho litovali?
1: Ne.
0: Tak ne. Ne? Nikdy?
2: Ne, nikdy. Ale v životě, ty říkala jste na pódiu, jo?
0: No, a mimo?
2: A mimo, tak to je právě taky ne.
0: Tam je to
1: nemůžete
0: hodně jiný, tam taky ne.
1: Nemůžete litovat něčeho, když to děláte vědomě.
2: Teď to je humor.
1: Když něco děláte vědomě a víte, co děláte, a víte, co chcete tím udělat, tak toho nemůžete pak litovat. Když víte, že váš záměr není zlý, tak nemůžete toho litovat.
2: Mně se strašně líbí, jak lidi spojují vlastně humor s tím, jak vnímáte vlastně realitu. Jako realitu, že jakoby ten humor měl vystihovat vaši realitu vnímání, jakože, jo, že s tím souhlasíte, co je v tom humoru, jako, ne, to je humor. To je jenom umět si udělat...
1: Podstata humoru je mít odstup, že? No. Od reálného světa. Takže je to jenom nějaký náhled, nějaký určitý úhel pohledu na realitu, ale není to realita samotná.
0: Dobře, celý věk, vy to nevidíte, dámy a pánové, ale tady jako probíhá takové potutelné chichotání, tak no. Já jsem z toho trochu nesmá. Dobře, kde je podle vás hranice mezi trapným a vtipným?
1: To si každý určuje sám. Žádná obecná hranice neexistuje.
0: Dobře.
1: Každý nosí v sobě. To, co pro vás už je trapné, třeba pro mě ne. A pro slečnu třeba taky ne.
0: A proto vůbec.
1: A nebo naopak. To, co vám nepřijde trapné, mě už může přijít jakoby moc. Takže neexistuje nic jako obecná hranice humoru. Jsou tady různé typy humoru a nechci. Každý vybírá ten, který ho baví.
0: Stalo se vám už, že jste napodobovali někoho z branže a on se vám třeba ozval a osobně? Že...
1: Ona je politik, že?
2: Je.
1: Ne, mně se to nestalo nikdy, že by se mi ozval ten člověk, kterého jsem parodoval třeba.
0: Ne?
1: Ne.
0: Tak možná se jim to líbilo.
2: A třeba na koncertech máme takové okénko, kde si děláme, a opravdu je to humor zase, děláme si legraci, a nebudu říkat, z kterých interpretů, ale máme tam 3-4 interprety, ano. A tam si tak trošku střílíme, ale je to vlastně, že kdybych to viděl, že si ten interpret dělá takovou legraci ze mě, tak já se vlastně směju.
1: Já taky.
2: Není to tak, že souhlasíme s tím, co tam vlastně parodujeme. Jsme tajemní, že? Teď
0: ano, dámy a pánové, pokud chcete zjistit, co a jak, tak to budete muset asi přijít.
1: Jo, přijít na koncert a tam to pochopíte v kontextu 2 hodin toho večera.
0: Tak ještě důležitá věc, jo, prosím vás, co je vtipnější, anebo lepší pro vás, dělat si srandu z Pražáků v Praze, nebo z Ostraváků na Ostravsku?
1: Jo.
2: Víte, co je super? Mě baví, jestli můžu říct, Štěpo, že... Opravdu my si necháme dělat ze sebe legraci v Ostravě. Vy v Praze si taky ze sebe necháte dělat legraci. To je úplně v klidu. Navzájem taky si myslím, že si docetuje. Ale je jedno město, které to prostě nedává. Jako,
0: ne, ale teď vůbec netuším, to bude
2: ne,
0: to
2: muset... Ne, a já nebudu jmenovat, protože tady každý posluchač ví, že prostě všichni tam v tom městě jsou narození ve znamení ublíženců. Jako a... Tam nám dokonce odešel i prostě posluchač nebo divák, jako jo, a přesto vždycky ty 2 sona vyprodáme.
0: To bylo velice elegantní, děkuju moc, děkuju pánové za vaše upřímné i tajemné odpovědi. Pokud byste chtěli, dámy a pánové, na tohle vyrazit zdarma, pač, kdo by za to chtěl platit, že?
2: Už má náš humor,
0: pardon,
2: jo?
0: Pardon, já se hrozně omlouvám.
1: Dobře.
0: Každopádně ve hře jsou 4 lístky na páteční koncert v Čelákovicích. Pánové, pojďte dát nějakou otázku, kterou položíte našim posluchačům.
2: Máš ještě po něco?
0: Tak teď se
2: nějakou nepřipravenou.
1: Tak jak se jmenuju křesním, ještě jsi mi řekl před chvilkou křesním, to je dobře, že s tím lidem...
2: Jak se jmenuje pan Kozub křesním jménem a jak se jmenuji já Krhut křesním jménem?
1: Takže jak se jmenuje Jirka křesním jménem a jak já Štěpán se jmenuji? Schválně si
0: ano,
1: někdo to...
0: Jo. Schválně, jestli to ale někdo pozor, z vás zvládne.
1: Je to finta, je to za roh.
2: Je to koza roh.
0: Pište 777-937-777. Jednou z vás vyberem a taky si vás vezmem do éteru. To vám moc přeju. Už za chvilku.
3: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu. jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Koberce Tábor Měšice.
5: Nyní Koberce Nábytek Měšice.
4: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
5: Dál kusové koberce i PVC.
4: Bytové doplňky, nábytek
5: a matrace pro váš zdravý spánek.
4: Koberce Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
6: Čím více jezdíte, tím méně platíte. To je IDSka. Nový integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Cestujete každý den do práce nebo do školy? Pak právě pro vás je určeno nové předplatné jízdné, které vám může cestování výrazně zlevnit. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akucí-paprskový laser DEWALT s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.
8: Velkoj malouchod a housedník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
9: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
10: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Housedník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
11: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
10: www.dveřepodlahy.com.
12: Hele, víš, co voní líp než ranní kafe? Nově smontovaný stroj, který dokonale šlape. A právě teď v Englu Kaplice startujeme montáže celých vstřikovacích strojů. Slyšíš správně? Celých strojů. Do svého týmu hledáme techniky uvádění strojů do provozu, mechaniky a elektromechaniky. Mrkni na www.prácevengelu.cz a pošli nám životopis ještě dnes. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
13: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
14: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
15: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. Prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
16: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
17: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Radiem.

0: Offenbach a Norma Jean Martin, posloucháte Hit Radio. Společně se mnou Jiří Krhut a Štěpán Kozub. A teď už taky posluchačka Denisa. Deniso, ještě jednou ahoj.
1: Ahoj, ahoj všem.
0: Tak prosím tě, máš tady dva fantastické pány. Ty jsi měla za úkol, jak říct, jaký mají křestní jména. Tak prosím tě, můžeš opakovat, jak jsi nám to napsala?
1: No, Štěpán Krhut a Jirka Kozub, no.
2: Dobře vy, no a máte lístky za takovou. No, vidíte, takovou kokotinu jste řekla, máte lístky, to je bomba.
3: A vy jste Simonka, jo? A příjmením?
2: Ne, Simonka, vy nejste Simonka, ne?
0: Denisa, Denisa.
3: No, Deniska. A už jste Simonka pro mě. No,
2: tak super, Simčo,
1: děkuji. Pohodě, Simo je taky fajn jméno.
3: Jo.
2: A přijdete teda, jo? Máte čas, nebo jste prostě to tak jen v emoci napsali?
1: No, já vás miluji, takže vás strašně, já jsem fakt se měla ráda, že jste v rádiu, tak vás tady poslouchám. No, abych vám mohla odepsat, tak jsem musela zastavit, protože jsem řidič, takže jsem to všechno vyřešila, vy to a zavolali jste, boží, úplně super, děkuju, moc určitě přijdu.
2: No, my se těšíme na vás, to je bomba.
3: A opatrně za volantem.
2: Martinko, nebo Verčo, držte se teda.
3: Jo.
2: A děkujeme
3: za vás. A vedle sebou Denisu, jestli tam bude někde. No. Jo?
1: Jasný, nějakou sebe někde po cestě. Díky moc.
2: Děkujeme, mějte se fajn. Děkujeme, Míčko.
0: Denis, měj se zatím hezky, ahoj.
1: Děkuju, ahoj.
0: Tak výborně, lístky jsme rozdali, pánové, moc děkuju. Jsem ráda, že tady se mnou Štěpán Krhut i Jiří Kozub mohli být. Prosím vás, to představení vaše navíc, nebo to vystoupení, není úplně krátký, je to tak?
3: No, někdy se dostáváme, my si z toho děláme legraci, jako jaký byl rekord. Myslím, že byl největší rekord 2 hodiny 35 minut. Jo,
2: já vždycky s oblibou říkám, že to je dlouho jak Pán prstenů a dvě věže.
0: A to je skvělý film, mimochodem.
2: A nemůžete to zastavit hlavně. Tak stejně ten film můžete aspoň zastavit, ten koncert nezastavíte. To prostě 2,5 hodiny musíte strávit.
0: No a to je otázka. Po tom představení, po tom vystoupení jste unavenější vy, anebo publikum?
3: Víte, co nás ještě unaví vlastně víc než ten koncert? My to prostě aplikujeme ještě pořád, to děláme, nevím, jestli s tím půjdeme jako dál do budoucna. My po každém koncertě, když nám lidi dají 10 minut, abychom se trošku jako vzpamatovali z toho koncertu, tak my jdeme do stánku s merchem, kde máme zajímavé věci, trička, knížky a tak dále, plakáty, čepice, ale sedíme vedle a podepisujeme. A kolikrát tam sedíme jako přes hodinu, možná i hodinu a půl už byla. Jo,
2: jo, je to tak.
3: A to vás vyžvíká. Jako.
2: To ono už po tom koncertu si dát ještě tuhle směnu autogramiády je někdy náročné, ale zase na druhou stranu vy vidíte, že ti lidi tam opravdu počkají. Jo. Jo. Že máte třeba na koncertu 12 lidí a z těch 12 se tam prostě 400 stojí. Jako, jo. A čekají. A do té půlnoci tam s náma prostě jsou, čekají tu frontu. Tak zase na druhou stranu je to milé, vlastně, že ti lidi tam jsou, tak když tam jsou oni, tak jsme tam i my. No.
0: To je hezký, aspoň víte, že vás mají fakt rádi.
3: Jo, a oni každý jako řeknou nějakých pár vět, jo, něco vám chtějí říct a většinou to je milé, jakože, že se jim to líbilo, že tak rádi na nás jezdí a tak. To zase rádi slyšíte, ale už prostě po tom koncertě kolikrát chcete si jako, a ještě musíte mít tady tu druhou šichtu.
0: Dobře, pánové, poprosím vás o poslední vzkaz našim posluchačům, vašim budoucím divákům, současným i předchozím divákům, co byste jim vzkázali?
2: Já vám přeju hodně humoru do života a vlastně, když ho máte, tak už je to pak všechno dobrý. Pak se dá všechno zvládnout líp, tak to já přeju.
3: No, já bych popřál našim fanouškům nebo všem posluchačům, ať si třeba zpívají, že to je jeden z, pro mě jako z nejlepších léků na chmury, na smutek a tak dál. Ať se nebojí těchto, a i když neumí, nebo když jim někdo řekl, že neumí zpívat, nebo když si myslí, tak zpívejte. Vás to vylečí.
0: Děkuju moc. Mými hosty dneska byli Jiří Krhut a herec Štěpán Kozub. Děkuju vám, pánové, moc. Mějte si krásně.
2: Děkujeme.
3: Děkujeme za pozvání. Ahoj. Hit Radio Faktor.

0: Shakira a Zoo, posloucháte Hit Radio, hezké odpoledne.
1: Dokonalá desítka, 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: No a pozor, pozor, poslední šance společně s Orlenem nabít svoji tankartu Easy, a to až na 10 tisíc korun. Už tenhle pátek, poslední dokonalá desítka, je to tak, 10 otázek, 10 odpovědí, které jsou číslice od 1 do 10. Vidíte, jak se ta desítka opakuje, jo? No a navíc, žádný číslo se neopakuje, takže je to vlastně strašně jednoduchý. Jo, 10 odpovědí a pokud všechny trefíte, máte 10 tisíc. Za každou správnou odpověď prostě tisícovka na tankkartě Easy. A to znamená, že vyděláte nejenom na tankování, ale i na ty dobrůdky, co si na Orlenu můžete koupit na cestu. Tak prosím vás, buďte ready, protože poslední kolo už tenhle pátek.
1: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
5: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety EnergyPel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. EnergyPel Černá v Pošumaví. EnergyPel.cz. Jednoduše teplo.
6: Město lidem, lidé městu. Jedno město, tisíce úsměvů, jedinečná atmosféra. Kapely, DJové, divadlo, dětský program a gastrozážitky. Ulice plné života a oslava léta. A to vše bez vstupného. Město lidem, lidé městu. 28. a 29. srpna.
7: Trápí vás v létě horko v domě a v zimě vám je zase zima. Máte vysoké náklady na topení a nevíte, co s tím? Využijte služeb společnosti HT Izol. Foukaná izolace od HT Izol vaše problémy vyřeší už za pár hodin. Více informací najdete na ht-izol.cz.
8: Ukončujete základní školu? Chcete dál kvalitně studovat s následným uplatněním v životě? Právě pro vás je tady Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, kde jsou pro vás připraveny tyto maturitní obory. Mechanizace a služby, veterinářství a zahradnictví, rostlinolékařství. Najdete nás na Rudolfovské.

0: starosta Jaromír Hlaváč.
1: Tuto sobotu vás srdečně zvu do Protivína. Ve 13.30 začínají na náměstí našeho krásného města 19. městské slavnosti a program bude bohatý. Nenechte si ujít ani Krokodýlí zoo, Království času, interaktivní muzeum. Pokud vás baví pohyb, navštivte naše městské sportoviště. Zahrajte si třeba tenis, nohejbal, beach. Na malé návštěvníky tady čeká dětské hřiště a ty velké jistě potěší dobře vychlazené pivo z našeho pivovaru Platan.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
3: Skočte si pro Monte 4x55 gramů za 21,90 a Billa Camembert 120 gramů v Billa klubu za 19,90.
2: Billa, to dobré začíná u nás.
4: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pergol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Alvaro Soler v éteru Hit Rádia těsně před 14. Za chvilku Train nebo Rose a Bruno Mars, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Dneska ze silnic samé dobré zprávy. Živitelka za námi, skončilo omezení u Blatné a taky na Mostě u Rájova, tak snad je to znát. Všem za volant přejeme šťastnou cestu, ať v pořádku dorazíte tam, kam potřebujete. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Nazdar, brácho. Máš problém s mašinou? Hoď to za hlavu. VVS Moto Písek vyřešíme servis, gumy, diagnostiku a motorku si můžeme u tebe i vyzvednout. Koukni na www.vsmoto.cz. Tak jedný stopě zdar. VS Moto Písek.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
7: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Sněmovna hlasy vládních poslanců přehlasovala veto prezidenta Petra Pavla a schválila novelu rozpočtových pravidel. Zástupci opozice potvrdili, že novelu napadnou u ústavního soudu. Obávají se růstu dluhu. 29. poslanecká schůze je přerušena do 9. září. Čeští zemědělci letos počítají s výraznými ztrátami. Sklizeň má být nejhorší za posledních 15 let a farmáři mohou na tržbách přijít zhruba o 20 miliard korun. Vysvětluje mluvčí agrární komory Barbora Pánková.
10: Na výsledcích se výrazně podepsalo počasí, tedy především velmi suché jaro a následné vlny veder, ale také jarní mrazy a místy krupobytí nebo přívalové deště. Celková produkce základních obilovin letos meziročně klesne přibližně o 17,5% na 6,3 milionů.
9: U řepky pak bude pokles ještě výraznější. Kanoista Martin Fuchsa vykročil na mistrovství světa za zlatým hattrickem na olympijském kilometru hladkým postupem z rozjížďky. Odpoledne ho v Poznani čeká ještě úvodní start na trati 500 metrů. Rozjížďky dnes zvládly i všechny další české posádky. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Na testy bez objednání, anonymně a zdarma. Táborská nemocnice od září otevře nové testovací místo české společnosti AIDS Pomoc. Každé úterý od 3 do 6 odpoledne nabídne testy na HIV, syfilis a žloutenku typu B a C. Součástí bude i poradenství a prevence.
11: Jopi, jopi, jopi.
12: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
11: Jopi, jopi, jopi.
1: Nakonec i počasí dneska na jihu převážně oblačno a během odpoledne se místy nevyhneme dešti. Naměříme do 26.
0: Krásné odpoledne, 3 minuty po 14. hodině s vámi Kateřina Pechová. Za chvilku, prosím vás, ruleta, jo? A teď Rose a Bruno Mars.

0: Rose a Bruno Mars na Hit Rádiu. Krásné odpoledne, dámy a pánové, středa. A to znamená, že je čas popustit uzdu fantazii a dát si roletu. Jste ready?
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A když dítě posíláš po prázdninách do školy. Velice tematické. Takže vy, co právě vybavujete děti, co může zaznít v ložnici i při vypravování dětí do školy? Pište na 777-937-777. Napadá mě takhle ze startu třeba hned na to dej obal, nebo to budeš mít jako prase. To víme. Na sešit samozřejmě, prosím vás, jo? Nebo, no, ukaž paní učitelce, co ses všechno naučil, jo? Hele, možností nepřeberně. Pojďte napsat, co může zaznít v ložnici a když vypravujete děti do školy. Trošku se bojím už teď. Pište na 777-937-777 a k tomu jsou tu Train.

Nobody to Love, Sigma v éteru Hit Rádia a vy jste skvělí. Dáváme si ruletu, řešíme, co může zaznít v ložnici a když dítě posíláš po prázdninách do školy. Radka píše, tak honem, ať zase nejsi poslední. Veru píše, je vidět, že se na to nikdo celý prázdniny ani nepodíval. To řeknete úplně všichni, je mi to jasné. Lucie, tak teď už to musíš jenom vydržet. Eva, uf, konečně je pryč. 1. září, to zase nic to pro. Katka, a gumu máš? V penále samozřejmě, že jo. Martin píše, a žádný koukání k sousedovi, dělej si svoje. Roman, dělej, než přijde paní učitelka. Michal, dneska žádnou trojku. No, tak prosím vás, pište dál, co může zaznít v posteli a při vypravování dětí do školy, když je posíláte po prázdninách. Já se jenom hrozně těším, až jim to řeknete a vzpomenete si tady na to. Pište na 777 937 777.

0: Tohle je Damiano David, The First Times, to s Hit Radiem. Dáváme si tady společně ruletu a to, co může zaznít v ložnici a taky, když po prázdninách posíláte dítě do školy. Máme tady pár posledních. Eva píše, vydrž ještě chvilku, už tam budeme. Růža píše, tak snad si všechno nezapomněla, něco si pamatuješ. To se bude hodit. No a prosím vás, uzavřela bych to jednou fakt jednoduchou. A jenom mi slibte, že až se to stane 1. září, že si u toho na nás vzpomenete. Honza píše jednoduché. Vstávej!
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí 29. srpna ve Zlivy u Českých Budějovic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Největší nabídka školního sortimentu na seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
3: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.

0: jsou hej!
1: Hej, kamarádi!
2: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři většiny pojišťoven. www.euautoservis.cz.
3: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
4: Marshall hlásí, do Géčka přijede tlapková patrola. Těšte se na den plný zábavy pro malé i velké. Čekají vás Xbox kiosky, workshop zvířecích stop, psí a dinosauří soutěže, oblíbený maskot Marshall a spousta dárečků zdarma. Už 5. září od 10 do 17 hodin v Géčku v Českých Budějovicích.
5: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
9: firma na zážitky
7: CZ.
10: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
11: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
12: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
11: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici z Myšína.
13: Tisknu levně CZ.
7: Náplně hned.
14: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

Coldplay dohrávají v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne všem. No už se to blíží, dámy a pánové, nehledě na to, že začínáš za chviličku školní rok, tak taky v podstatě takový pomyslný konec léta. Jo, protože třeba ještě přijde hezké počasí, to je možný, ale přece jenom prázdniny jsou u konce a proto je čas dát si poslední letošní summer party. Co to znamená? No jednoduchý, že jo? V pátek v 15.00 začínáme a odstartujeme opět víkend plný těch nejlepších letních hitů za posledních 30 let. Jenom letní hity rouší, jenom. A takhle, bude to znít skvěle, jo, jako vždycky. Pájce, za těch posledních 30 let vyšlo fakt spousta skvělých hitů. Playa hity třeba. Mr. President to taky umí, jo? A kdo nesmí chybět u žádný letní party? Tenhle pán, Lou Bega. This is Mambo number 5. Tak se na to nalaďte a těšíme se na vás. Summer party už tenhle víkend.

trumpet. Mambo number 5.

0: Barbora Poláková v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne všem. Já se s vámi teď loučím. Uslyšíme se ale v 6 u Hit Rádia Klasik, takže si ještě společně užijeme. No až za chvilku už vaše oblíbená odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na jihu Čech.
2: Dobré odpoledne, faktoráci. Dneska na vás budeme mít zásadní otázku.
3: Představte si člověka, který je úplně stejný jako vy. Chtěli byste s ním žít?
2: Asi říkáte, že ano, ale zamyslete se nad tím ještě jednou.
3: No a potom si povíme, nebo nám dejte vědět hned na náš WhatsApp. Číslo má 724 883 596.
1: Hit Radio Faktor.
4: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Sensodyne, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerine za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
5: Čtyři dny, jedno město, tisíce zážitků. Od 27. do 30. srpna ožije Milevskom největší akcí léta, Bartolomějským posvícením. Čekají vás koncerty Janka Ledeckého, Proteuse, Alkeholu, Petra Kotvalda, Jakuba Děkana a dalších. Rodinný program, street food, atrakce i tradiční posvícení. Milevské slavnosti 2026. Buďte u toho. Program a vstupenky na milevskeslavnosti.cz.
6: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Přeboň zve na letní tečku. Poslední prázdninovou sobotu ožije město trhy, sportem, taneční show, tvořivými dílnami i ukázkami modelů parních strojů. Chybět nebudou ani make-up workshopy a program pro malé i velké. Letní tečka. Skvělé zakončení prázdnin v Přeboni. Více na webu i-přeboň.cz.
9: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
10: To jakoby dojímá.
9: A hvězdná porota.
11: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
9: Superstar. Od 2. září na Nově.
12: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
12: Víš, co je na Prioru nejlepší před začátkem školy? Ta obrovská nabídka.
14: Přesně. Tušky, sešity, penály, nové přezůvky i stylové aktovky. Prioru vždy najdu kompletní výbavu do školy.
12: A mně vyhovuje, že všechno koupíme na jednom místě.
14: To ano. A navíc ve vybrané dny se slevovou kartou ušetříme 20%.
15: Prior je tady totiž pro vás.
16: Škola volá!
17: Chceš výbavu na jedničku?
18: Přijeďte s mámou a tátou do Merkury.
19: Seženete tady úplně všechno.
8: Školní pomůcky, tašky, batohy, věci na tělák i sportovní kroužky.
2: Tak hurá na to!
5: A stavte se i na super oběd a zmrzku.
14: Více na docmerkury.cz.
6: Když máte chuť.
7: Na něco rychlého, křupavého, čerstvého, lahodného, no originálního.
6: Tak zajděte do IGY, do Bageterie Bulvár. A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz nebo přes Foodoru Bageterie Bulvár.
3: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
11: Vynech lepek.
0: Otužuj se.
9: Ber hořčík.
16: Zkus půst.
0: Víc bílkovin.
15: Méně cukru.
13: A adaptogeny.
4: Stop! Zapomeň na trendy, ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLab ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
16: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči opatrně na silnici číslo 173 na Strakonicku, když jedete z Radomyšle na Rojice. Osobák tu havaroval do stoky a s komplikacemi tady počítejme ještě zhruba hodinu. Dávejte na sebe pozor, přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na číslo 800 800 101.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz Starnet internet.
4: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planého.
5: Na pohádkovém koberci?
6: Přímo do pohádky koberců.
5: Rodinná firma koberce Strna Klišov?
6: To jsou kusové koberce z celého světa.
5: Metrážové koberce a běhouny?
6: Kvalitní PVC v rolích?
5: Či vinylové a plovoucí podlahy?
6: Odborné poradenství?
5: Profesionální podlahářství?
6: A víc jak čtvrtstoletí zkušeností.
5: Více na koberce@strnad.cz.
6: Pro každého dobrá rada?
5: Podlahu vždy od Strnada.
7: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
0: Hezké odpoledne, je 15 hodin, krátké zprávy pro jižní Čechy přináší Pavel Ferenčík. Do školních lavic letos na jihu Čech usednou 10 tisíce dětí. Základní školy čekají zhruba 60 tisíc žáků, střední 32 tisíc a do prvních tříd nastoupí kolem 7200 prvňáků. Oproti loňsku počty mírně klesají. Některé střední školy zároveň otevírají nové obory, například zdravotnické liceum v Táboře nebo strojního mechanika v Písku. Léto se ještě nevzdává, v pátek nás čekají teploty kolem 30, pak ale dorazí bouřky a ochlazení. Začátek září má být teplotně spíše normální, přes den většinou naměříme kolem 20 až 24 stupňů. A dobrou zprávu mají meteorologové pro Houbaře, déšť a chladnější noci by měly konečně rozhýbat i růst hub. 3 promile za volantem. Policisté zastavili na silnici 1/20 u Čížové 36-letého cizince. Dechová zkouška ukázala přes 3 promile alkoholu. Další testy odběr krve odmítl, hlídka mu proto zadržela řidičák a zakázala další jízdu. Podobné případy podle policie nejsou na jihu Čech výjimkou. A příští hokejové mistrovství světa bude hlídat Jezevčík. Maskotem šampionátu v Německu se stal Tekl. Podle pořadatelů sympatický, sebevědomý a občas i drzý pes. Turnaj se hraje od 14. do 30. května v Düsseldorfu a Mannheimu. Češi se ve skupině potkají třeba s Kanadou, USA nebo Slovenskem.
10: Jopi, jopi, jopi.
11: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
10: Jopi, jopi, jopi.
0: Kouknem na počasí, dneska odpoledne pozor na přehánky, vypršet by se to mělo hlavně mezi 5. a 7., ale uvidíme. Zítra už to bude na pohodu, předpověď na jihu nám po celý den slibuje polojasno a stupnice teploměru se zastaví těsně pod 30.
8: Hit Radio Faktor.
12: Krásné odpoledne, faktoráci.
13: Jana, Martin a Pavel, čau, ahoj.
12: Doufáme, že se máte dobře takhle při středě, že se vám dobře žije, třeba sami se sebou.
13: Myslíte si, že jste kvalitní člověk a dokázali byste žít sami se sebou?
12: Podíváme se na to společně s váma už za chvíli, protože to je hodně zajímavý téma. Teď už ale R-City a Adam Levin. Dobré odpo.

0: Eva Farná a Miraj na Hit Rádiu Faktor. Hezkou středu všem. A teď téma, na které jsme narazili na internetu a řekli jsme si, že by bylo fajn ho rozebrat i s vámi.
1: Prostě si představte člověka, který je úplně identický jako vy. Myslíme jakože povahově, jo? Chtěli byste s ním žít?
0: Bavilo by vás rande se svou identickou kopií?
1: Jistě jste vykřikli nebo jste si v duchu řekli, že určitě ano.
0: Jo, ale zamyslete se nad tím. Já se přiznám, já ne, protože my bychom spolu nemluvili furt, protože já se třeba nehádám, já mlčím a dovedeš si představit, že celý život vedle sebe mlčíme.
1: Já taky jako se nedokážu představit, že bych žil s Martinem ještě jednou vedle sebe, jako bylo by to fajn.
0: A vy jste zase dva raplové vedle sebe potom.
1: Já už tak ne, naštěstí už tak nejsem, ale mně spíš jde o to, fajn by bylo, stejná muzika, stejná legrace, stejní kamarádi, jako bylo by to fajn, ty zájmové činnosti, ale jakmile by došlo na lámání chleba,
0: nebo na úklid,
1: ty tak krásu.
0: To bych byla v pasti. Faktoráci, jak to cítíte vy? Chtěli byste chodit sami se sebou?
1: Napište nám to nebo zavolejte, nechte hlasovku na našem WhatsAppu 724 883 596.

0: Na Hit Rádiu Faktor Aerosmith, hezké odpoledne všem. Ptali jsme se vás, jestli byste dokázali žít sami se sebou s identickou kopií sebe samého.
1: Napsala nám Petra z Budějovic. První týden by to bylo skvělý. Oba bychom věděli, co chceme k večeři, a druhý týden bychom se pohádali, kdo měl koupit toaleťák.
0: Píše i Milan, rozhodně ne, já sám se sebou nevydržím ani jeden den, no tak to máme stejný tady to.
2: Mně se líbí zpráva od Moniky, já bych do toho šla, aspoň by mi nikdo neříkal, že moc utrácím, protože by utrácel úplně stejně. A to je chytrý, hele, to se mi líbí.
1: No, museli by teda ale vydělávat dvojnásobek tímto pádem.
0: No tak když by byly dva, tak to dává smysl, ne? To počítáme správně.
1: Teď jde o to, jestli náhodou Monika neutrácí peníze svého partnera.
0: Ale to je otázka, no. Díky moc za vaše zprávy, klidně nám pište dál. WhatsApp má číslo 724-883-596.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem. My tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet www.starnet.cz. Stárnet
8: internet. Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
9: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
10: Ukončujete základní školu? Chcete dál kvalitně studovat s následným uplatněním v životě? Právě pro vás je tady Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, kde jsou pro vás připraveny tyto maturitní obory. Mechanizace a služby, veterinářství a zahradnictví, rostlinolékařství. Najdete nás na Rudolfovské v Budějovicích. Více na www.soscb.cz.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
12: Marshall hlásí, do Géčka přijede tlapková patrola. Těšte se na den plný zábavy pro malé i velké. Čekají vás Xbox kiosky, workshop zvířecích stop, psí a dinosauří soutěže, oblíbený maskot Marshall a spousta dárečků zdarma. Už 5. září od 10 do 17 hodin v Géčku v Českých Budějovicích.
13: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
14: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
15: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
14: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
15: Stylový, pevný, bez keců.
14: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
15: Když už bydlíš, tak pořádně.
14: Deflé, dvě E na konci.
16: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
17: Společnost Hydrokov hledá nové kolegy do svého týmu. Možná vás zaujme nabídka třeboňské společnosti,
18: která momentálně hledá řidiče nákladního automobilu a obsluhu pásového rypadla.
17: Na požadavky a nabídku mrkněte na www.hydrokov.cz. Hydrokov, my v tom neplaveme.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Shape of You.
1: Ed Sheeran na Hit Radio Faktor. Všem přejeme pohodovou středu.
2: Hezké odpoledne. Dočetli jsme se na internetu, že jsme měli tady u nás doma na jihu nějakého černého pasažéra.
3: No ono totiž v minulém týdnu jel vlak z Budějic do Mladý Boleslavy, nákladní pro auta.
2: Jo, ono to bylo na nákladním vlaci černý pasažér. Já myslím, že jako v osobáku.
1: A co tam dělal?
3: No, oni si všimli, že tam běhá po tom návěsu, že jo, černý pasažér, takže zaměstnanci Českých drah zalarmovali policajty, ty přijeli do Ševíkina, tam vlak zastavili, no jenže pasažér utek.
2: Takže mají smůlu, nebo...
3: Ne. Měli sebou psovoda, pejska, Sunnyho, ten ho vyštěkal, no katový oblasky v houští, takže všechno dobře dopadlo a asi ho trest neminete.
1: Prosím vás, vysvětlete mi, proč jel, on chtěl pro auto do Bolky, nebo jako to nechápu.
3: Tak on byl docela mladý, píšou, že ročník 2001, bylo mu 25 a chtěl hezký video na sociální sítě. Pochlubit se kámošům na Instagramu, že jo.
2: Tak asi furt lepší, než přelejzat vagony pod nějakýma těma trolejema, že jo, no,
1: ale
2: i tak je to stupidita.
1: No, faktoráci, tak budeme přemýšlet, jo, bude to jednodušší a nebudeme dělat kraviny, protože je důležitý ten život přežít, že jo.

0: Dua Lipa na Hit Radio Faktor 15.39 je středa, to už je prakticky skoro jako předzvěst víkendu.
1: Ano, a v pátek má být dokonce i horko, mají se vrátit snad třicítky a navíc summer party.
0: Ano, přesně k počasí ladíme, summer party, budeme vám hrát zase ty největší letní hity za posledních 30 let, bude to strašně pestrý, krásný a máme se na co těšit.
1: Takže do kalendáře, už v pátek startujeme a ta summer party půjde až do neděle.
0: Ano, a startujeme v našem času, takže od 15 hodin hezky letně.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
4: V Ternu nyní v akci. Jihočeské mléko trvanlivé plnotučné. 1 litr s aplikací Ternotrefa za 12,90. Birgo Vital, 0,5 litru za 14,90. Ryze české

0: mražené jogurty Jopy chutnají úplně každému.
1: V prodejni Jopy v Budějicích si vyberete vaši zamilovanou chuť.
2: Lentilky, čokoládu, jahody. Mňam!
1: A odcházíte s lahodným mraženým jogurtem, který budete chtít ochutnat zas a znova.
0: Hledejte červené dveře a přijďte si schladit chuťové pohárky do Hroznovky v Budějicích.
2: Jopy, Jopy, Jopy.
3: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
4: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
5: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Atención!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
9: Víš, co je na Prioru nejlepší před začátkem školy? Ta obrovská nabídka.
10: Přesně. Tušky, sešity, penály, nové přezůvky i stylové aktovky. V Prioru vždy najdu kompletní výbavu do školy.
9: A mně vyhovuje, že všechno koupíme na jednom místě.
10: To ano. A navíc ve vybrané dny se slevovou kartou ušetříme 20%.
11: Prior je tady totiž pro vás.
12: Co to zas popájskuje za pikle?
13: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
17: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
18: Hit Radio Faktor.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Na Hitrádiu Faktor Kelly Clarkson. Dobré odpoledne, mohla bych vám něco vyprávět?
1: No, budeme rádi.
0: Já jsem dneska byla na otočku ve Strakonicích a byla jsem tankovat a přišla tam dívka a ptala se, jestli chci umýt okno na autě.
1: A nechala jsi umýt okno?
0: Nechala, protože to byla úplně ta samá pumpa, kde já jsem tu samou brigádu vykonávala před 30 lety.
2: To není možný 30.
0: No ne, tak mě byly
1: 17 lety. Před 17, no. Fakt. No. Takže tam byla taková ta nostalgie, trošku si se tam sentimentálně zasněla. Nechala jsi teda to okno umýt a dala jsi za to nějaký peníze, nebo si řekla, holčičko, já ti teď budu vyprávět?
0: Jo, já si měla dát peníze. No. Dala jsem jí poděkování, dala jsem jí peníze, jak jinak. Vysypala jsem jí úplně všechny drobáky, protože mě potěšilo i to, že mladí lidé chodí na brigády pořád.
1: To je fajn, tak už jí moc času nezbývá, než začne škola,
0: to je
1: aby si vydělala nějakou tu kachli.
0: Co mě potěšilo míň, bylo to, že plná nádrž 3100 korun.
1: Sakra. To je blbý, no, tak bohužel tohleto už je ten náš úděl, že my ty nádrže musíme platit a ty peníze dávat těm dětem na brigoškách.
0: Když jsem to řekla doma, že 3100, no tak máš moc velkou nádrž, no, tak to je tvůj problém.
1: Máš jí velkou.
0: Dobře, no, tak já si ji zmenším, no. No,

0: tak všechno mám.
1: Na Hit Rádiu Faktor Poetika a blízko je 16. hodina.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Aktuálně by nás neměla brzdit žádná vážnější nehoda ani kolona, kromě těch v Planem. Tady se jezdí kyvadlově na semafor, ale není to nic nového. Takže jen tak dál, dávejte na sebe pozor, přejeme šťastnou cestu a kdyby něco, dejte vědět. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Nová volejbalová sezóna se pomalu blíží. Buďte u toho s námi přímo v hale. Pořiďte si permanentku na zápasy volejbalistů Jihostroje České Budějovice. Všechny informace najdete na www.volejbal.cz.
7: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
8: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
2: Je 16 hodin, dobré odpoledne, u krátkých zpráv pro jižní Čechy přeje Pavel Ferenčík. V Českobudějovickém Suchém Vrbném vyroste nová knihovna. Město ji postaví v areálu základní škola Pohůrecká na místě nevyužívaného výměníku. Nabídne dětskou čítárnu, venkovní terasu i bezbariérový přístup. Počítá se taky se zelenou střechou a solárními panely. Stavba začne už příští měsíc a hotovo má být za rok. Holašovice se dnes promění v kulisy Smetanovy Prodané nevěsty. Jeho české divadlo ji rozehraje přímo na historické návsi a na scéně se vystřídá kolem 200 účinkujících. Dnešní představení začíná v 5 a podle webu divadla na něj zbývají už jen poslední jednotlivé vstupenky. Čtvrteční i páteční termíny jsou vyprodané. Zadlužení obyvatel Česka letos v prvním pololetí vzrostlo mezi ročně o 16% na 4,4 bilionu korun. Objem nesplaceného dluhu meziročně stoupl o desetinu, a to na 37 miliard. Vyplývá to z údajů bankovního a nebankovního registru klientských informací. A tenistka Nikola Baratuňková postoupila na turnaji v Monterey po velkém boji do čtvrtfinále. Hráčku ze čtvrté stovky žebříčku En Shouliang z Tajvanu zdolala po obratu ve třech setech. Vítězně vstoupila do hlavní soutěže v Mexiku i Daria Vidmanová.
11: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
12: Jopi, jopi, jopi.
2: Dneska odpoledne místy pozor, dorazí přehaňky, v Pošumaví se může i zabouřit, zítra už ale deštníky potřebovat nebudeme. Čeká nás povětšinou polojasné nebe a denní maxima mezi 26 a 29 stupni.
9: Hit Radio Faktor.
1: Krásné odpoledne, faktoráci, jsme rádi, že jste s námi.
13: A my vám už za chvíli prozradíme, že tady v Budějovicích budeme mít originál monoposty Formule 1.
1: Monopost, to je prostě to auto, jo?
13: Formule, no.
1: Proč se tomu neříká auto?
13: To je to auto, no, formulička.
1: Řekneme vám podrobnosti, ale předtím nemůžou chybět hity. V playlistu jsou Linkyni a teď taky Mika.

0: pořádně rozjetá mašina, Linkin Park a Hit Radio Faktor a já tak nějak tuším, že podobně rozjetý by to mohlo být i o víkendu v Budějcích na Sokoláku, ale pánové, radši bych to nechala na vás.
1: No, má tam dorazit tým Formule 1, respektive se tam mají představit dva monoposty McLarenu. A s těma monopostama, nebo takovýma jezdí Lando Norris a Oscar Piastri.
2: Mně se na tom nejvíc líbí, že to není jenom taková ta koukačka přes zábranu, ale můžeme si tu vyzkoušet i závodní simulátory. Nejrychlejší jezdec z víkendu pak vyhraje zájezd pro dva. A to do sídla McLarenu v Anglii. A to už za to stojí, aby jsme tam zašli.
1: To já tam určitě půjdu, pochopitelně.
0: Vejdeš se do toho?
1: No to nevím.
0: aby
1: to neprdlo pode mnou.
0: Oni jsou takový drobný, ne, ty jezdci. To je asi tak všechno, co o formule vím. Hele, kdyby nedávali ten film s Bradem Pittem, tak já jsem úplně mimo, ale díky tomu vím aspoň trošku, jak to ve formuli funguje. A taky vím, že Allwyn Racing Roadshow bude na Sokolském ostrově v pátek od 5, v sobotu a neděli už od 9 a vstup i všechny atrakce jsou zdarma.

0: These beautiful things that I've got.
1: Na Hit Radio Faktor Benson Boone a Beautiful Things. Myslím si, že pro spoustu z vás, kteří jezdíte po Budějcích, je jedna z nejkrásnějších věcí to, že skončila živitelka a že už se tady dá tak trošku projíždět.
2: No a ono s tím, jako vím, že spadly i nějaký dopravní omezení, že jo, Pájo?
3: Skončilo dneškem dopravní omezení, které trápilo řidiče směrem Budějce Plzeň. U Blatné už se nejezdí na semafory, takže další zdržení minus.
1: A pak ještě vím, že byly u Rájova nějaký semafory.
3: U Rájova semafory, ty taky zmizely včera, takže sečteno, podtrženo, konec hned třech omezení.
2: A
3: to je dobrý na jeden den.
2: Myslel, že ještě mělo začít fungovat ta spojovačka z D3 na Krumlov a to ještě nefunguje?
3: To je v pátek.
2: A to teprve bude.
3: V pátek odpoledne můžeš přivaděč dálniční využít.
1: Tak snad se vám jede dobře, jestli jste teď na cestě z práce, klidně nám dejte vědět, jak to vypadá na 800 800 101.
4: Čím více jezdíte, tím méně platíte. To je IDSka. Nový integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Cestujete každý den do práce nebo do školy? Pak právě pro vás je určeno nové předplatné jízdné, které vám může cestování výrazně zlevnit. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
6: Trápí vás v létě horko v domě a v zimě vám je zase zima. Máte vysoké náklady na topení a nevíte, co s tím? Využijte služeb společnosti HT Izol. Foukaná izolace od HT Izol vaše problémy vyřeší už za pár hodin. Více informací najdete na ht-izol.cz.
7: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
8: To jakoby dojímá.
7: A hvězdná porota.
9: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
7: Superstar. Od 2. září na Nově.
10: Nazdar, brácho. Máš problém s mašinou? Hoď to za hlavu. VVS Moto Písek vyřešíme servis, gumy, diagnostiku a motorku si můžeme u tebe i vyzvednout. Koukni na www.vsmoto.cz. Tak jedný stop je zdar. VS Moto Písek.
11: Dobrý den.
12: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
11: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
12: A hlavně zasucha. Zasucha, my máme novej trávník.
11: Píšu si, zasucha. Volejte ihned 602 489 489.
12: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
13: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
14: Co to zas po pájsku je za pikle?
15: Pikle? Ale ne, pikl.
14: Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
16: Společnost Hydrokov hledá nové kolegy do svého týmu. Možná vás zaujme nabídka třeboňské společnosti,
17: která momentálně hledá řidiče nákladního automobilu a obsluhu pásového rypadla.
16: Na požadavky a nabídku mrkněte na www.hydrokov.cz. Hydrokov, my v tom neplaveme.
18: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
19: Pak hrnky, flešky, kufříky
18: vyměním za kuponky.
19: Škola volá!
5: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
4: Hit Radio.
20: Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se

0: Taylor Swift na Hit Rádiu Faktor. Za chvíli Baker Matt, ale teď se jdeme pobavit. Kam
1: vyrazit? Máme pro vás pár víkendových tipů. Kdybyste tedy nevěděli, kam vyrazit s vašimi dětmi, nebo třeba i bez dětí, tak teď vám dáme.
0: Poslední prázdninová sobota tady bude docela dost nabitá. V Třeboni udělají za létem letní tečku. Program bude po celém městě. Od Masarykova náměstí přes pláž U Světa až po Dům přírody a divadlo. Čeká nás sport, tvoření, kultura i speciální prohlídky.
1: V Nových Hradech bude zase od 2 hodin odpoledne první ročník zámeckých pivních slavností. Budou tam lokální pivovary, music a vstupný bude dobrovolný.
0: A bude se tam lokat.
1: Už to jsou lokální.
2: No a jestli vás láká spíš návrat k tradicím, tak ve vodním mlýně Hoslovice budou od 10 dužínky, cepy, historická mlátička, pečení chleba, jarmark i dílny pro děti.
3: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: into dust. All that I adore. Na Hit Rádiu Faktor 5 minut před 16:45. Bastil. Zdravíme i do Vimperka. Četla jsem, že se tam rýsuje konec rekonstrukce zimáku. A co mě tam, Pájo, zaujalo, je to, že by měla zmizet mlha, která se tam tvořila nad ledem.
1: Tak ona totiž, ta první etapa, řešila izolaci, vzduchotechniku, střechu a taky část fasády, takže když to bude nový, dobrý, tak už se tam nebude potom tvořit mlha.
0: Říkala si první etapa, to znamená, že to ale ještě nekončí.
2: Budou tam ještě něco přidělávat, budou to dodělávat, vím, že to tam je v tom sportovním areálu vedle toho fotbalového hřiště. Hotovo by mělo být snad do druhé poloviny října.
0: Tak to je hezký. A hokejisti teda?
2: No, vyjedou to... potom na led. No.
0: Vyjedou
2: na led, až jim to tam zamrazí.
1: Do šaten je pustí už 1. září.
0: Jo, takže můžou jít do šaty.
1: Na led nemůžou, ale můžou do šaty.
2: Suchá příprava může začít.
0: V pořádku.
3: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
6: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
5: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
6: Stylový, pevný, bez keců.
5: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
6: Když už bydlíš, tak pořádně.
5: Deflé. 2 E na konci.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety Energy Pel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. Energypel Černá v Pošumaví. Energypel.cz. Jednoduše teplo.
10: Hele, víš, co voní líp než ranní kafe? Nově smontovaný stroj, který dokonale šlape. A právě teď v Englu Kaplice startujeme montáže celých vstřikovacích strojů. Slyšíš správně, celých strojů. Do svého týmu hledáme techniky uvádění strojů do provozu, mechaniky a elektromechaniky. Mrkni na www.prácevengelu.cz a pošli nám životopis ještě dnes. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
13: Jopi, jopi, jopi, milujem jogurty a jsme úplně nadšení, že máme jogurty mražený.
14: Mražené jogurty Jopi chutnají úplně každému.
15: V prodejni Jopi v Budějicích si vyberete vaši zamilovanou chuť.
16: Lentilky, čokoládu, jahody. Mňam!
15: A odcházíte s lahodným mraženým jogurtem, který budete chtít ochutnat zas a znova.
14: Hledejte červené dveře a přijďte si schladit chuťové pohárky do Hroznovky v Budějicích.
13: Jopi, Jopi, Jopi.
17: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V teď je výhodně. Vždycky.
18: Společnost Hydrokov hledá nové kolegy do svého týmu. Možná vás zaujme nabídka třeboňské společnosti,
19: která momentálně hledá řidiče nákladního automobilu a obsluhu pásového rypadla.
18: Na požadavky a nabídku mrkněte na www.hydrokov.cz. Hydrokov, my v tom neplaveme.
3: Hit Radio Faktor.
20: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Rádiu Faktor Leony a jestli máte doma pejska, připomínáme, že dneska je Mezinárodní den psů.
1: Ale pozor, u nás na Facebooku můžete zjistit, jakému znamení, ve kterém jste třeba vy právě narození, se hodí určité plemeno psa.
0: Já jsem se dívala a vyšel mi pro bíky francouzský buldoček.
1: Co je tedy pro mě pro beránka?
0: Shiba Inu.
1: Dobře, tak to vím, který to je jasný. A pájo?
2: Já myslím, že my radci jsme to docela vyhráli. My tam máme zlatýho retrievera, to jsou pejsci, který mají všichni rádi, takže dobrý.
0: Prostě přesně jako ty.
2: Já jsem taky celý zlatý.

0: Damiano David na Hit Radio Faktor bude 5.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči pozor, mezi Lomnicí a Veselým zahlédli jste tu označeného policejního kodiaka, tak ať nemáte zbytečně moc těžkou nohu na plynu a šťastnou cestu. Kdyby cokoliv, dejte vědět i ostatním řidičům. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz. Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Přeboň zve na letní tečku. Poslední prázdninovou sobotu ožije město trhy, sportem, taneční show, tvořivými dílnami i ukázkami modelů parních strojů. Chybět nebudou ani make-up workshopy a program pro malé i velké. Letní tečka. Skvělé zakončení prázdnin v Přeboni. Více na webu iPřeboň.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
1: Máme 17 hodin a jsou tu krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Dobré odpoledne. Čevěkíně se znovu řeší budoucnost vytěženého lomu. Jak píše iDnes.cz, firma Kámena Písek tam chce ukládat a zpracovávat stavební odpad ze železničních tratí a část území přeměnit park s bike trasami nebo jezírkem. Proti je ale místní spolek. Tomu vadí hlavně zmenšení plánovaného jezera a další stovky jíst nákladních aut. V Prachaticích dokončili úpravu Hradební ulice před městským úřadem. Nové prvky tu mají bezpečněji oddělit chodce od aut a zároveň vznikla 4 parkovací místa pro návštěvníky radnice. Mimo úřední hodiny je můžou využívat taky místní. V Táboře přibude nové místo pro anonymní a bezplatné testování na HIV a další pohlavně přenosné infekce. Česká společnost AIDS ho otevře pod 1. září, a to v areálu Táborské nemocnice. Testovat se bude každé úterý od 3 do 6 odpoledne, a to na HIV, syfilis a žloutenky typu B a C. Součástí bude i poradna zaměřená na prevenci. A fotbalovou Plzeň čeká už zítra pořád těžká odveta. Viktorka doma vyzve Crvenou zvezdu Bělehrad a po porážce 0-3 z 1. zápasu potřebuje téměř zázračný obrat. Poprvé ji navíc povede nový trenér Radoslav Kováč. Pokud Plzeň neuspěje, přesune se do konferenční ligy. Výkop je zítra v 7 večer.
7: Jopi, jopi, jopi.
8: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
7: Jopi, jopi, jopi.
1: Noční teploty se udrží kolem 15 stupňů, zítra po ránu místy pozor, dorazí mlhy, brzo ale budou fuč, je před námi čtvrtek plný sluncem, předpověď hlásí polojasno a denní maxima těsně pod hranicí tropické třicítky.
5: Hit Radio Faktor.
9: Hezké odpoledne, faktoráci, zdravíme vás.
0: A budeme si zase hrát Martin Garrix a Bona taky, kamrad. Hit.

0: Na Hit Radio Faktor Martin Garrix a taky Bon No Sleep. Hezkou středu přejeme. Nevím, jestli jste si toho všimli, ale za mě houbařská sezóna letos ještě vůbec nebyla. Pájo, jsou nějaký pozitivní vyhlídky?
1: Já tě potěším, Jani, protože třeba u nás doma je taková tradice, my rok co rok od babičky z Milevska dostaneme nakázáno donést 2 kila hřibů na domrazáku. Takže já to hlídám poctivě. Koukám na mapu pravděpodobnosti růstu hub, kterou připravuje Český hydrometeorologický ústav, a třeba na Vltavotýnsku nebo v okolí Nové Bystřice už se to začíná zelenat. A když je to zelený, tak to znamená, že by tam houby mohly růst.
2: No, ono se říká, že by měli jsme dát těm houbám čas, že by to mělo být minimálně týden nebo 10 dní po tom vydatnějším dešti, což by za chvilku už mohlo být ten termín.
0: Já pořád přemýšlím nad těma 2 kilama pro babičku, ona si to převažuje.
2: Ale hlavně jak to nařídí.
1: Naštěstí nám věří, takže to, co dáme, tak s tím je spokojená.
2: To znamená ale, že vy máte svoje místečka kandeta, je to zaručený.
1: No a jestli chceš vědět, jaký to jsou, tak zapomeň.

0: Na Hit Radio Faktor Jeleni a my se teď projedeme městskou, protože ta Budějská bude příští týden slavit 75 let autobusové dopravy a bude to přímo na silnici.
1: Bude to ano, stylově. Už v úterý 8. září vyjedou z Mariánského náměstí dva historické autobusy. Pájo, víš, jaký to budou?
2: Škoda 706 RTO a Karosa B732. Já teda nejsem šotouš ani nadšenec do městské hromadné dopravy.
1: No to RTOčko, to je takový to kulatý ten autobus a ty karosy takový ty starý, ty první karosy, které tedy vlastně začaly jezdit.
2: Aha, to si můžu pamatovat, ne?
1: Když to si určitě pamatuješ.
0: Co to už si říkal?
2: Šotouš, no, to je milovník vláčku a myslím, že se to možná vztahuje i na milovníky MHD, nebo pokud máte vlastní označení, tak mě poučte.
0: Já jsem úplně v lese.
1: Pája není milovník teda, no.
0: Jenom vím, že ty veteráni pojedou trasu ve tvaru symbolický osmičky a že vstupenky jsou v předprodeji a jedna stojí 135 kaček. Hit Radio.
3: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Největší nabídka školního sortimentu na seft.cz. Seft.cz. Váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
6: Město lidem, lidé městu. Jedno město, tisíce úsměvů, jedinečná atmosféra. Kapely, DJové, divadlo, dětský program a gastrozážitky. Ulice plné života a oslava léta. A to vše bez vstupného. Město lidem, lidé městu. 28. a 29. srpna.

0: kamarádi.
1: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4.
2: Jsme smluvní partneři většiny pojišťoven. www.euautoservis.cz.
3: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
4: Firma Havelka Uhelné skaly, dobrý den.
5: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
4: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
5: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme novej trávník.
4: Píšu si zasucha. Volejte ihned 602 489 489.
5: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
6: Maršl hlásí, do Géčka přijede tlapková patrola. Těšte se na den plný zábavy pro malé i velké. Čekají vás Xbox kiosky, workshop zvířecích stop, psí a dinosauří soutěže, oblíbený maskot Maršl a spousta dárečků zdarma. Už 5. září od 10 do 17 hodin v Géčku v Českých Budějovicích.
7: Odiní ve městě Protivín hovoří starosta Jaromír Hlaváč.
8: Tuto sobotu vás srdečně zvu do Protivína. Ve 13.30 začínají na náměstí našeho krásného města 19. městské slavnosti a program bude bohatý. Nenechte si ujít ani krokodýlí zoo, království času, interaktivní muzeum. Pokud vás baví pohyb, navštivte naše městské sportoviště. Zahrajte si třeba tenis, nohejbal, beach. Na malé návštěvníky tady čeká dětské hřiště a ty velké jistě potěší dobře vychlazené pivo z našeho pivovaru Platan.
9: Na pohádkovém koberci?
10: Přímo do pohádky koberců.
9: Rodinná firma koberce Strnad Lišov?
10: To jsou kusové koberce z celého světa.
9: Metrážové koberce a běhouny?
10: Kvalitní PVC v rolích?
9: Či vinilové a plovoucí podlahy?
10: Odborné poradenství?
9: Profesionální podlahářství?
10: A víc jak čtvrtstoletí zkušeností.
9: Více na koberce@strnad.cz.
10: Pro každého dobrá rada?
9: Podlahu vždy od Strnada.
11: Mine chlepek.
12: Otužuj se.
13: Ber hořčík.
14: Zkus pust.
13: Víc bílkovin.
12: Méně cukru.
14: A adaptogeny.
13: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Z Hitrádia Faktor vás zdravíme i do Písku. Tam má vyrůst nová čtvrť. Pájo, mohl by si nám o ní říct víc?
1: Nová čtvrť bude v bývalých Žižkových kasárnách. Vyroste tady 7 bytových domů z několika byty pro zhruba až 900 obyvatel.
2: A co to bude za byty? Jak bude velký?
1: Já myslím, že taková klasika na dnešní dobu 2KK, 3KK. Zajímavý je, že celá investice má přesáhnout 1 miliardu korun.
2: Dobrý, to bude hodně bytů.
0: A kdy se písečáci dočkají?
1: Nebude to úplně za pár let, protože se počítá s dokončením až v roce 2036, což je 10 let, jo.
2: Tak to jsou ještě 2 volební období.

0: Jste s Hitrádiem Faktor a my se s vámi pro dnešek loučíme.
1: Zítra slaví svátek všichni Otakarové a důvod k oslavě máme vlastně i my ostatní.
0: Jak to?
1: No, 27. srpen je totiž den jen tak. Tedy just because day.
2: Takže stačí udělat něco jako jen tak bez důvodu? Třeba koupit si, já nevím, sušenku?
1: No jasně, to si dáš po práci, za odměnu, že jsi byl šikovnej.
0: No tak snad budeme šikovní. Kdyby vám to bylo málo, slaví se taky den milovníků banánů.
2: Já jsem našel světový den kámen, nůžky, papír.
1: To je dobrý. Střihneme si,
0: kdo zítra půjde. Půjdeme všichni tři a budeme se na vás moc těšit.
1: Pa čau.
2: Mějte se krásně.
3: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 29. srpna ve Zlivy u Českých Budějovic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
4: Koberce Tábor Měšice.
5: Nyní Koberce Nábytek Měšice.
4: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
5: Dále kusové koberce i PVC.
4: Bytové doplňky, nábytek
5: a matrace pro váš zdravý spánek.
4: Koberce Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
6: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
7: Že by ten hnědej...
8: To neděláš dobře s těmi dráty, Vladimíre. Málem tě to zabilo, vidíš to světlo na konci tunelu? To nám zapojil Delnet. Pamatuj, když elektrikáři, tak Delnet. Když inteligentní elektroinstalace, tak jedině Delnet.
9: Jak to říkal? Jo, když elektrikáři, tak Delnet.
10: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
11: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textilie Geotek metr čtvereční již od 13 90 korun haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextilie za výjimečně snížené ceny. Více na dek.cz.

0: Mražené jogurty Jopy chutnají úplně každému.
1: V prodejně Jopy v Budějicích si vyberete vaši zamilovanou chuť.
2: Lentilky, čokoládu, jahody. Mňam!
1: A odcházíte s lahodným mraženým jogurtem, který budete chtít ochutnat zas a znova.
0: Hledejte Červené dveře a přijďte si schladit chuťové pohárky do Hroznovky v Budějicích.
2: Jopy, Jopy, Jopy.
3: Ano, prosím.
4: Ahoj, umíš zkrotit stroj?
3: Co je to za otázku?
4: Důležitá. Ve Folman Metal Works v Plané nad Lužnicí právě hledáme nástrojáře, seřizovače, specialisty robotizace a mistry výroby.
3: Proč bych měl jít právě k vám?
4: Můžeš se tu spolehnout na zázemí jednoho z největších strojírenských podniků na Táborsku. Fajn kolektiv, férové ohodnocení, týden dovolené navíc, příspěvek na stravování.
3: Kde zjistím víc?
4: Na práci v Plané.cz. A pak ukaž, kdo koho skrotí.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Co to zas Popeyes kuje za pikle? Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
8: Hit Radio Faktor.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Zapomeňte na Nema, Česko má novýho hrdinu. V hlubokém podzemí moravského krasu už několik měsíců bloudí kapr Karel a ochranáři teďka řeší, co s ním. Jestli ho zachránit a nebo ne, jo? Protože do podběráku se prý chytit nedá, takže by tam k té tunce musel zamířit rybář s udicí kapříka odlovit a pak ho pustit, ale oni se bojí, že když ho vyloví a pustí ho někde jinde, takže by dostal šok ze změny prostředí a že by prostě zemřel.
2: No. Tak nebyl by jediný, jenom pro představu, na Vánoce v Česku skončí na talíři až 2 miliony kaprů.
1: Hele, takhle, myslím si, že Karel bude rád, když ho z té jeskyně zachrání až po Vánocích.
0: Vy si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči opatrně v Budějcích, když jedete z Máje nebo Vltavy do centra na Husovce u Kapličky po pravé straně, hlásíte hlídku s radarem, tak nohu z plynu a šťastnou cestu. Kdyby cokoliv, vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
3: Bezpečnou jízdu vám přeje Direkt Auto. Konečně férový autobazar. www.direktauto.cz.
4: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz. ProDoma!
5: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
6: Genlabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
7: Když máte chuť.
8: Na něco rychlého, křupavého, čerstvého, lahodného, no originálního.
7: Tak zajděte do IGY, do Bageterie Bulvár. A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz nebo přes Foodoru Bageterie Bulvár.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Sporná novela upravující sestavování veřejných rozpočtů platí. Sněmovna přehlasovala koaliční většinou veto prezidenta. Kabinet bude moci mimo jiné překročit schválené výdaje, a to při horší bezpečnostní situaci. Opozice se obává většího utrácení a růstu dluhu, obrátí se na ústavní soud. K vážné nehodě došlo dnes odpoledne u Doubravníku na Brněnsku. Auto s pěti dětmi vyjelo do protisměru a narazilo do stromu. Jedno z dětí na místě zemřelo. Zranění dalších dvou dětí jsou těžká. Řidič měl pozitivní zkoušku na alkohol. Policie okolnosti nehody dál vyšetřuje. Prince Harry a jeho manželka dnes poledne přiletěli do Británie, kam se vrací po 6 letech strávených ve Spojených státech. Oba nejsou pracujícími členy královské rodiny. O důvodech, proč se Harry a Meghan vrací do Británie, se stále spekuluje. Na podzimní dovolené chceme trávit v průměru týden a utratit 8 000 korun. V porovnání s loňskem preferujeme tuzemské pobyty. Podle Terezy Hofmanové z agentury Czech Tourism to ukázal aktuální průzkum.
3: 7 z 10 Čechů chce na podzim strávit dovolenou v Tuzemsku. To je o 20% bodů více než před rokem a jen o 6 bodů méně než v létě. Podzim se tak stává plnohodnotou součástí cestovatelského roku. Lidé oceňují, že mohou vyrazit i na kratší dobu, bez složitého plánování a přitom spojit přírodu, památky, wellness nebo lázně.
2: Podíl těch, kteří chtějí podzimní dovolenou trávit v zahraničí, se meziročně snížil na zhruba 30%.
4: Jopi, jopi, jopi. Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
5: Jopi, jopi, jopi.
2: V průběhu noci většinou oblačno, polojasno, kránu mlhy, nejnižší teploty 15 až 11 stupňů, v údolích pak chladněji. Zítra většinou polojasná obloha, na večer přibývání mraků, ale tepleji, 24 až 29 stupňů, na horách kolem 20. Postupně se rozpouká mírný vítr od východu.
6: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině. Jak se máte? Co? Jakou máte středu? S vámi už Kateřina Pechová. Já doufám, že se máte hezky a že ať už jste doma nebo na cestě do práce třeba, takže máte koutky pěkně nahoru. No a o náladu se vám budu samozřejmě starat. Ideálně o tu nejlepší, jo. To nejlepší z 80., 90. a milénia je tady. Ugly Kid Joe právě teď.

Dead or Alive, posloucháte Hit Radio, krásný večer přeju. A prosím vás, dneska začneme u věci, u který nikdo z nás se nechce dostat na nulu. A u toho to zároveň potřebovat. Dneska je totiž den toaletního papíru. A pojďme si jednou provždy rozseknout tu zásadní otázku, tu věc, co nás všechny rozděluje. Která strana je ta správná? Prosím vás, odpověď najdeme dokonce v patentu z roku 1891, protože podle toho původního patentu, a to, čeho jiného se budem držet, že jo, Seth Wheeler to tehdy nechal patentovat tím, že má být konec papíru jasně nahoře. To znamená od zdi, jo? Prosím vás, ještě jednou, pro místa vzadu má být od zdi. Ano, takže pokud to máte naopak, celou dobu porušujete zákon designu. Opatrně na to. Mimochodem, průměrně ho ročně spotřebuje každý člověk asi 100 ruliček, takže 12 kilo. 12 kilo toaleťáku, to je dost, to je dost. Co je taky zajímavý, tak dřív byl toaletní papír tak drsný, že potom byly dokonce reklamy, kde se firmy chlubily, že mají toaleťák bez třísek. Příjemné, když na to pomyslíte, že? No a dneska řešíme, kolik má vrstev, jak bude vonět a jestli na něm budou smajlíci. Tak příjemné posezení případně a tohle je Dido.

0: Luz a 17, posloucháte Hit Radio, přeju vám všem krásný večer. 18:18, rychle si něco přejte. Jo, stihli jste? Dobrý. Já se to snažím hlídat. Mimochodem, kdybyste chtěli i na setiny, tak teď to vyšlo, teda na sekundy, tak teď to vyšlo 18:18:18. To se musí splnit tohle přání, kdyby ne, tak je to moje vina, nevím jak, ale to nevadí. Dámy a pánové, konečně dobré zprávy. Ano, aspoň jedna. Mám jednu fakt skvělou zprávu minimálně pro milovníky lesa a taky dobrot z lesa. Už za chvilku se na to podíváme, kam vyrazit, kde už to konečně poroste. Tomu další hity, to nejlepší z 80. 90. a milénia. Bananarama, taky Sting nebo A1. Hit Radio.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz
3: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích?
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
6: firmanazážitky.cz.
7: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: 4 dny, jedno město, tisíce zážitků. Od 27. do 30. srpna ožije Milevsko největší akcí léta, Bartolomějským posvícením. Čekají vás koncerty Janka Ledeckého, Proteuse, Alkeholu, Petra Kotvalda, Jakuba Děkana a dalších. Rodinný program, street food, atrakce i tradiční posvícení. Milevské slavnosti 2026. Buďte u toho. Program a vstupenky na milevskeslavnosti.cz.
10: Společnost Hydrokov hledá nové kolegy do svého týmu. Možná vás zaujme nabídka třeboňské společnosti,
11: která momentálně hledá řidiče nákladního automobilu a obsluhu pásového rypadla.
10: Na požadavky a nabídku mrkněte na www.hydrokov.cz. Hydrokov, my v tom neplavem.
12: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
13: Co třeba na delfíny?
12: Do zoo?
13: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
12: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
13: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
14: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
15: Prázdniny to balí, ale léto ještě zdaleka ne. Nechte přípravy na pondělí. Je tady

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Caught in the Middle, posloucháte Hit Radio. A už rostou, ano, milí houbaři, uf, konečně, no, léto nám moc nepřálo, jo, protože sezóna houbařská je oficiálně od července do října, no, tak teď s tím suchem to úplně nešlo, že jo, to, co si bude, to ví každý zkušený houbař, já jich mám v rodině spoustu, takže to samozřejmě vím. Každopádně ano, teď už nám začíná sezóna, je to dobrý, ještě bude pršet, takže by to mělo ještě přirůst, tak říkajíc, ale už teď můžete na houby opravdu vyrazit. Mimochodem skvělý tip, Český hydrometeorologický ústav má dokonce mapu. Jo. A každý den tam aktualizuje data o pravděpodobnosti růstu hub na území republiky. Mrkněte chmi.cz, tam to najdete. To je jako skvělá věc, ať nejedete úplně naslepo, že jo. Ale bacha, jo, jestli máte takový ty svoje místečka, běžte se tam raději podívat co nejdřív, ať vám to nikdo nevyzbírá. Jo? Tak jo, teď už Masterboy.

0: Heartbreaker, to je Dionne Warwick, posloucháte Hit Radio. No a i dneska večer spolu cestujeme časem a prostorem pomocí těch nejlepších hitů z 80., 90. a taky milénia. A i za chvilku, jo, jenom si poslechněte, třeba Ozzy Osbourne, Mama I'm Coming Home, legendární. Dáme si taky tango společně s Ingrid, no a taky tuhle enormní romantiku. Ano, Eric Carmen už za malou chvilku do vašich uší, tak buďte s námi.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 1KK v Praze za 7 850 000 korun, byt 1KK v Benešově nad Ploučnicí za 1 170 000, pozemek k bydlení ve Strenicích na Mladoboleslavsku za 5 700 000, pozemek k bydlení v Ronově nad Doubravou za 1 950 000 a byt 1KK v Hradci Králové za 3 990 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Ahoj. Hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Společnost Hydrokov hledá nové kolegy do svého týmu. Možná vás zaujme nabídka třeboňské společnosti,
7: která momentálně hledá řidiče nákladního automobilu a obsluhu pásového rypadla.
6: Na požadavky a nabídku mrkněte na www.hydrokov.cz. Hydrokov, my v tom neplavem.
8: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
9: Prázdniny to balí, ale léto ještě zdaleka ne. Nechte přípravy na pondělí. Je tady sám.

letní hity za posledních 30 let. Summer Party na Hit Rádiu. Léto je lepší s Hit Rádiem.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Genlabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
1: Největší nabídka školního sortimentu na Seft.cz. Seft.cz. Váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
2: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.

0: Mražené jogurty Jopy chutnají úplně každému.
1: V prodejně Jopy v Budějicích si vyberete vaši zamilovanou chuť.
2: Lentilky, čokoládu, jahody. Mňam!
1: A odcházíte s lahodným mraženým jogurtem, který budete chtít ochutnat zas a znova.
0: Hledejte Červené dveře a přijďte si schladit chuťové pohárky do Hroznovky v Budějicích.
2: Jopy, Jopy, Jopy.
3: Krásný večer, 7:00, dáváme se společně to nejlepší z 80. 90. a milénia. A nudit se rozhodně nebudete. Právě teď Ricky Martin a Meža Private Emotions.

Outcast Éteru Hit Rádia. Krásný večer. Na dneska je krásný celý den. Víte proč? Protože je Mezinárodní den psů. A jen málo kdo na světě nemá rád psy. Psy jsou totiž fantastický. Mimochodem na Instagramu Hit Rádia zjistíte, jaký pes jste podle narození, podle měsíce narození. Schválně mrkněte se, jaký pes byste byli. Dobrý je, že jsou všichni roztomilí. No a prosím vás, pokud máte doma psa, tak na něj nezapomeňte. Dneska by měl rozhodně dostat do brůdku až dvakrát, až možná třikrát navíc. Jo? Dneska jo. Dneska psi slavěj, tak to prosím vás oslavte s nima. K tomu další hity Baby Bird a You're Gorgeous.

0: Feels like I'm in love. To je Kelly Mary, posloucháte Hit Radio. Je středa večer, doufám, že si ji užíváte a co víc, že vám to taky utíká, protože hele, za chvilku víkend, jo? Neskutečná rychlost tenhle týden, tak možná je to tím samozřejmě, že bude začínat škola, to je to vždycky takový děsivě rychlý, tak hlavně si to užít, jo? S těmi nejlepšími hity by to mělo projít. Jedna dobrá rada od Erotic, k tomu Elaine Page nebo Martin Kučajn už za chvilku. Hit Radio.
1: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho, prostě funguje.
2: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
1: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
2: Stylový, pevný, bez keců.
1: Deflé.cz, nábytek s charakterem.
2: Když už bydlíš, tak pořádně.
1: Deflé, dvě E na konci.
3: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka, jedna jízdenka pro celý kraj.

0: Vyhrávej muži.
1: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Víš, co je na Prioru nejlepší před začátkem školy? Ta obrovská nabídka.
4: Přesně. Tušky, sešity, penály, nové přezůvky i stylové aktovky. Prioru vždy najdu kompletní výbavu do školy.
3: A mně vyhovuje, že všechno koupíme na jednom místě.
4: To ano. A navíc ve vybrané dny se slevovou kartou ušetříme 20%.
5: Prior je tady totiž pro vás.
6: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Poslední táborák léta? To jo, ale...

slíbení erotik v éteru Hitrádia a prosím vás, dneska opatrně, jo. Dneska je totiž údajně nejméně romantický den v roce. Dokonce opravdu jsou na to statistiky a ty ukazují, že právě dneska se lidi nejvíc hádají, rozcházejí a dokonce rozvádí. Tak pokud dneska máte takový pnutí nějaký, jo, tak prosím vás opatrně. Jo, doma zbytečně nic neprovokovat, klidně běžte dneska každý večer někam sám. Jo, zbytečně prostě nepokoušet štěstí, pač statistika sice nuda je, to víme, ale má cenné údaje, že jo. Tak prosím vás opatrně, jo, a pokud se náhodou doma potkáte, opatrně kolem sebe našlapujte, pošlete tam nějaký lehký kompliment, puste si nějaký song a radši jděte spát. K tomu jsou tady Oasis.

0: Jeden samuraj do uší, posloucháte Hit Radio. Hezký večer, mimochodem, taky už kolem vás někdo říká, že je tu podzim? Tak mu to zakažte, ať to není pravda, jo? Teď sice lehký ochlazení, ale to je dobře. To je, abychom se prostě nadechli, aby nám chvilku bylo příjemně. Ale jinak léto pokračuje. Pak přijde navíc babí léto, pak babí léto dvě, možná i trojka, to se nám taky stává. Takže nenechte se tím vystresovat, jo? Stále je tu léto a stále jsou tu ty nejlepší hity z 80., 90. a milénia. Za chvilku už David Guetta, taky Petr Hapka nebo Alphavel, tak buďte s námi.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
2: Natopení? Co lepšího bys chtěl než pelety EnergyPel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. EnergyPel Černá v Pošumaví. EnergyPel.cz. Jednoduše teplo.
3: Hele, víš, co voní líp než ranní kafe? Nově smontovaný stroj, který dokonale šlape. A právě teď v Englu Kaplice startujeme montáže celých vstřikovacích strojů. Slyšíš správně, celých strojů. Do svého týmu hledáme techniky uvádění strojů do provozu, mechaniky a elektromechaniky. Mrkni na www.práceengelu.cz a pošli nám životopis ještě dnes. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
4: Víš, co je na Prioru nejlepší před začátkem školy? Ta obrovská nabídka.
5: Přesně. Tušky, sešity, penály, nové přezůvky i stylové aktovky. Prioru vždy najdu kompletní výbavu do školy.
4: A mně vyhovuje, že všechno koupíme na jednom místě.
5: To ano. A navíc ve vybrané dny se slevovou kartou ušetříme 20%.
6: Prior je tady totiž pro vás.
7: Jopi, jopi, jopi, milujem jogurty. Úplně nadšený, že máme jogurty mražený.
8: Mražené jogurty Jopy chutnají úplně každému.
9: V prodejni Jopy v Budějicích si vyberete vaši zamilovanou chuť.
10: Lentilky, čokoládu, jahodek, mňam.
9: A odcházíte s lahodným mraženým jogurtem, který budete chtít ochutnat zas a znova.
8: Hledejte červené dveře a přijďte si schladit chuťové pohárky do Hroznovky v Budějicích.
7: Jopy, Jopy, Jopy.
11: Co to zas po pájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
12: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Nový plot mám.
1: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí 29. srpna ve Zlivi u Českých Budějovic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
3: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
2: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
4: Tisku levně CZ.
5: Náplně hned.
6: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
8: Moderní internet www.starnet.cz.
9: Starnet internet.
10: Hey, I'm Dua Lipa.
11: Hi, I'm Lenny Kravitz.
12: Krásný večer, 8:00 s vámi Kateřina Pechová a dál to nejlepší z 80., 90. a milénia.
13: No a tohle už jsou Red Hot Chili Peppers a Scar Tissue. Jdeme na to.

Tohle už je taky klasika. Olivia Newton-John a Physical v éteru Hit Rádia. A fyzické to bude i dál, i když trochu jinak. Prosím vás, v Pekingu teď probíhá už druhý ročník olympijských her humanoidních robotů. To znamená, že nezávodí lidi, že jo, ale tady ty roboti. Dneska to končí celý. A takhle, chtěla bych říct, že zatím v pohodě. Zatím jsme jako v klidu, jo. Protože ve většině těch disciplín je to dost vlastně smutný, páč jako lítají jiskry, některý ty účastníci se málem rozpadli, některý museli odnést na nosítkách. Pravdou ale je, že v některých disciplínách už se povedly i jako zázraky nebo respektive úspěchy. Jedním z nich je pokoření rychlostního rekordu slavného jamajského sportovce Usaina Bolta v běhu na 100 metrů, což je hustý. Na druhou stranu roboty nebolí nohy, jo, tam prostě pojďme spolu nesoupeřit, pojďme si říct, že oni mají svoje a my máme svoje. Já si myslím, že takhle to bude jedině fér. Jo, nenechme se rozhodit, Jay-Z a Beyoncé k tomu a pohoda. You ready, B? Let's go get 'em.

0: Bad Boys Blue do uší zítra a hezký večer. Krásnou středu, poslední srpnovou, to je strašný, co? No nic, nedá se nic dělat, jo? Nebudem se stresovat, nezapomeňte, že už tenhle víkend nás čeká poslední letošní summer party. Toho se budeme držet, na to se budeme upínat. Ok? No a samozřejmě pokračují ty nejlepší hity z 80., 90. a milénia. A za chvilku třeba tenhle poklad. Robin Gibb, Juliet, k tomu Bára Basiková nebo Enrique Iglesias.
1: O dění ve městě Protivín hovoří starosta Jaromír Hlaváč.
2: Tuto sobotu vás srdečně zvu do Protivína. Ve 13.30 začínají na náměstí našeho krásného města 19. městské slavnosti a program bude bohatý. Nenechte si ujít ani krokodýlí zoo, království času, interaktivní muzeum. Pokud vás baví pohyb, navštivte naše městské sportoviště. Zahrajte si třeba tenis, nohejbal, beach. Na malé návštěvníky tady čeká dětské hřiště a ty velké jistě potěší dobře vychlazené pivo z našeho pivovaru Platan.

Nadine Love, to je Enrique Iglesias v éteru Hitrádia. Přeju krásný večer a pozor, blíží se nám další nádherná podívaná na oblohu, jo. Blíží se totiž zatmění měsíce. Tam je to o poznání snazší než u toho slunce, jo, páč nemusíte mít speciální nástroj, abyste to mohli pozorovat. Bude to v pátek brzy ráno. Jo. Dá se to i bez dalekohledu, údajně je teda lepší samozřejmě jako vždycky mít ten dalekohled k ruce, ale jinak to jde i bez toho. Zatmění měsíce, to se stane jenom 4x do roka, pokud vůbec. Jo. Takže pokud nebude oblačnost, tak doporučuju v pátek přivstat a pokochat se další podívanou na té naší obloze. No tak což jo, než půjdete v pátek do práce, tak aspoň uvidíte něco hezkýho. K tomu do uší Alanis Morissette a Thank You.

0: OMD v éteru Hit Rádia, krásný večer. Za chvilku 9, to znamená, že já se s vámi pro dnešek loučím, přeju hezký zbytek toho středečního večera, díky, že jste si nás vybrali jako svoje parťáky, spolu se slyšíme opět zítra ve 12 u srdcovek, moc se na to těším, dávejte na sebe do té doby pozor, jo, no a za chvilku do uší třeba tohle. Journey a jejich motivace v podobě Don't Stop Believin', k tomu Monkey Business nebo Wakefield. Tak buďte s námi a ahoj.
1: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
2: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína. Tisknu levně
3: CZ. Náplně hned.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Mine chlepek.
5: Otužuj se.
6: Berhořčík.
7: Zkus půst.
5: Víc bílkovin.
6: Méně cukru.
8: A adaptogeny.
9: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?

Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Mine chlepek.
2: Otužuj se.
3: Ber hořčík.
4: Zkus půst.
2: Víc bílkovin.
3: Méně cukru.
1: A adaptogeny.
3: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Faktor.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Vynech lepek.
1: Otužuj se.
2: Ber hořčík.
3: Zkus pust.
1: Víc bílkovin.
4: Méně cukru.
0: A adaptogeny.
5: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Mine chlepek.
1: Otužuj se.
2: Ber hořčík.
3: Zkus pust.
1: Víc bílkovin.
4: Méně cukru.
5: A adaptogeny.
2: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy Genlab ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. Genlab. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
0: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

triko trikoloru, i když to neděláváme často, i když to neděláváme často.